0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hit Radio Zlín.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hit Radio Zlín.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování změnu cen dálničních známek. Vláda chce zrušit jejich automatické každoroční zdražování. Cena známek by se tak už pravidelně nezvyšovala podle inflace a délky nových dálnic. Opozice návrh kritizuje a označuje ho za populistický. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem v historii měření. Průměrná teplota dosáhla téměř 17 stupňů a vyrovnala dosavadní rekord z července 2023. Rekordně teplé bylo také celé léto a západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto v historii. Srpen navíc přinesl v Evropě výrazné sucho a mimořádně nízké průtoky velkých řek. Donald Trump varoval, že pokud republikáni v listopadu ztratí většinu v kongresu, čeká podle něj Spojené státy peklo. Na mimořádném stranickém sjezdu slíbil v případě vítězství každému dospělému Američanovi $5,000. Nevysvětlil ale, z čeho by příspěvek přes 100 000 korun financoval. Průzkumy přitom před volbami favorizují demokraty a Trumpova podpora klesla na nejnižší úroveň jeho politické kariéry. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Silničáři na Valašsku dokončují jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb posledních let. Palačovská spojka zlepší napojení regionu na dálniční síť a odvede z obcí část tranzitní dopravy. Nová silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku má řidičům začít sloužit v druhé půlce října. Ještě předtím se ale otevře cyklistům, bruslařům nebo běžcům, a to už tuto sobotu. Den otevřené silnice nás na Palačovské spojce čeká od 10 do 16 hodin. Počasí na východě Moravy se nám výrazně změnilo. Dnes čekejme maxima jenom kolem 20 stupňů. K tomu většinou oblačno, sem tam i polojasno.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: Rádio a já se hlásím dobrovolně k tomu, že potřebuju kafe a dvojitý. Co vy? Ahoj Jasmin.
1: Ahoj Michale.
0: Čau Dave.
2: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
1: Jsme na tom podobně, si myslím. Nebo David, ten je asi zase v pohodě.
2: Já jsem dneska zase v pohodě, no.
0: Zase, jako vždycky. Nevíte, náhodou ten kávovar umí flat white, ten, co tady máme v kuchyňce?
1: Došlo mlíko, Míšo, takže neumí.
0: No, takže neumí, no. No tak se zkusíme probrat aspoň písničkama. Coldplay, tím začíná čtvrteční snídaně. Hezké ráno. Hit Radio Zlín.

0: Tohle je Hit Radio. 5 minut po 6. Hezké ráno.
1: Když nemáte cold brew, dejte Coldplay.
0: No, tak to bude zajímavý čtvrtek, no.
2: To bude teda.
0: Tak my vám přejeme ještě jednou hezké ráno i vám, kdo jste se přidal až teď, a já bych se vás chtěl zeptat, jak se vám tenhle týden spí? Já si nechci stěžovat, protože od toho tady nejsme, jo, ale ten spánek je takový zběsilý tento týden, řekl bych.
2: To já si postěžuju, to si uhodil hřebíček na hlavičku, já mám od pondělka noční můry, ať už o přítelovi nebo o rodině, to je jedno, o všem, a dneska jsem zhůru od 3 hodin, 3:20 jsem se probudila.
0: A jsou ty noční můry, jakože se ti to zdá u tebe doma, anebo je to, když přijdeš sem do studia a vidíš nás dva.
2: To možná přijde po dnešku, Míšo. Vy jste na tom jak?
0: V pohodě.
1: Akorát v úterý byl ten team building, tak to bylo horší, ale to bych nesváděl na spánek na alkohol.
0: Či, ale tak to už si vystřízdoval, ne? Čtvrtek ráno. Nebo vy jste to protáhli ještě
1: teď
0: včera?
1: Teď už bych nenadejchal asi.
0: Dobře, tak.
2: A u tebe teda taky horší nějaký?
0: Já jsem usnul asi 1:45. My jsme včera koukali na Superstar a říkám si, ježiš, to je nějak dlouhý, to zase budu spát pozdě. Pak jsme si lehli a já normálně nemohu zabrat, jo. A teďka, jak ty říkáš s těma nočníma můrama, tak u nás, já mám pocit, že u nás doma straší. No, protože včera se začaly ozývat nějaký zvuky, pak malá začala křičet ze spaní.
2: Říkám, ježiš,
0: a teďka samozřejmě adrenalin se to vyplaví a čekáš a máš napnutý uši a čekáš, co tam prostě a najednou. A já, tyjo, říkám, tak to já neusnu, no. Takže takovej jsem, no, takový mám ráno, tak by nás zajímalo, jaký máte ráno vy, protože je tady minuta šampionů. A co byste řekli na snídani zadarmo? Vy totiž celý tento týden můžete vyhrát voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz na českou poctivou granolu.
2: Je bez přidaného cukru, bez sladidel, je výborná a jeden z vás, kdo se zapojí do naší minuty šampionů, ji vyhraje. Chceme po vás vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda spíte poslední dny v pohodě nebo taky řešíte nějaký trouble.
0: Na to bych se zeptal, jestli v tom nejsme sami my dva teda tady. Tak napište nám to na 777937777. Vrátíme se k tomu, teď k vám letí další hity. Tohle by vás taky mohlo probrat. Minelli, Rampampam, 6 hodin, 7 minut, hezké ráno.

0: Za chvíli 6:45, tohle Hit Radio a Minelli, krásné ránko. Je tady minuta šampionů, máme 60 vteřin na to přečíst zprávy od vás, kterých přišlo opravdu spoustu, protože vy celý tento týden hrajete o 3000 korun na nákup na smysly.cz poctivou českou granulu a je o ní velký zájem.
1: Těch zpráv přišlo opravdu strašně moc, takže já teďka přemýšlím, jestli je to víc kvůli granule, nebo je to opravdu vaše téma, ten spánek, protože je to kvůli,
0: je to kvůli granule, takhle, Jasmin.
1: Tak pojďme na to.
0: Tak minuta šampionů startuje teď.
1: Lucka Liberec, ráno fajnové, protože je prý s námi, jinak noci uprostřed postele kvůli zádům.
0: Leona Lenčkroun, každý den od dvou vzhůru.
1: Kateřina Praha, chrní jako sisel.
0: Zlati Zlín, spánek ok, ale vstávání za tmy dává zabrat.
1: Zuzka Heřmanův Měštec, spánek tak 7 z 10, má dvě práce a není čas nespat.
0: Měštec.
1: A co tam je?
0: Katka Praha, poslední dny spí dost dobře.
1: Káje Batelov, kvalita spánku se zhoršuje s ubývajícím týdnem.
0: Lenka Desná spí naprosto mizerně a je ráda, že v tom není sama.
1: Petr Havířov, tento týden spí jako miminko.
0: Pavel Česká Lípa, řidič autobusu, vstávám ve 2:45, tak si to dokážete asi představit, ne?
1: Pavel Pardubice, nespí, spí, nespí.
0: No, jsme na konci.
1: Ty počkej, bám. Čemu se smál?
2: Já pořád hledám na mapě Heřmanův Měštec.
0: Já ještě jsem říkal Heřmanův Měšec. Je to, Heřmanův Městec.
1: No jo, tak pane bože, tak vy občas napíšete něco s háčkem, něco bez ní, tak já se v tom pak nevyznám.
0: Teďka už to je jedno, Heřmanův Měšec, já jsem odladil.
2: Tak kdo, já bych do toho Heřmaňáku, jak se mu lidově říká, poslal tu granulu, jestli
1: jo,
2: budete prom.
0: Myslíš?
1: Takže spánek ok, ale ne, to je něco jiného.
0: Spánek tak 7 z 10. Jo. Má dvě práce a není čas nespat, takže do Heřmaňáku.
2: Heřmaňáčku.
1: Tak gratulujeme, je to tvoje smysly.cz, 3000 na nákup právě tam.
0: Tak Zuzko, ozvi se nám, jestli teda neodladila jsi a je to tvoje. Tak vaše jsou i další hity. Kamrad, Be Mine. To vám hrajeme na Hit Rádiu teď 6:13. Hezké ránečku, šampioni.

0: 6.19, tohle jsou činesky na Hit Radio každý ráno. A já se ptám, Davide, je ti teplo, děvče?
1: No už zdaleka ne tolik, jak bylo před dvěma týdny.
0: No protože, proč se na to ptám, já jsem přijel do rádia a jsem v tričku a David mi říká, to by není zima. Říkám, no není, proč? Ano, protože už venku je zima. Já jsem ti zapomněl říct, že já jsem dneska ještě venku nebyl totiž.
1: No jo, to jste vy, garážisti.
0: Takže nevím, jako já vlastně nevím, jaký je teďka podnebí venku. Jak je venku vy, kdo jste venku? Zima, jo? Hm? Tak je to tady.
2: Opravdu je tam zima, my už jsme tady s Davidem v bundičkách a Michal stále v triku, ale ono se to změní, až vyjdeš.
0: No, mě je docela teplo, teda možná z toho, jak jsem nespal, tak mám takový jako trochu návaly. Ale co teda říkají rosničky, takže nad 1500 metrů má sněžit snad v následujícím týdnu. A pokud se nepletu, zeměpis mi moc nešel, ale 1500 metrů víc je sněžka, takže možná bude sněžit na sněžce.
2: Ty bláho, takže že by sněžilo už v září, to jsem asi dlouho možná nikdy nezažila.
0: To je pravda, no.
1: Já si teďka proklínám zpětně před třema týdny, když bylo těch 40 stupňů nebo před měsícem, jak jsme říkali, už by byla zima, jo, už by se vyhladilo. Chtěl bych to vzít zpátky, no, ale nejde to.
0: Taky bych to bral, nemusí být jako zrovna kolik těch 43, 42, kolik bylo.
2: Nejlepší počasí je na mikinu, podle mě. Na mikinu a džíny, takový to jako, no to je ideál.
1: Prostě takový to, jak v posledních letech jsou asi 4 dny ročně.
2: Jo, přesně.
0: Asi tak. My vám přejeme krásné ráno, nezmrzněte nám tam, další ty nachystaný Cyril Stav.

0: i hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
10: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
11: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
12: Faktury, faktury, faktury.
13: Trápí vás factoring?
12: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
13: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
12: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
13: Acema pokryje jakékoliv financování.
12: No tak to beru.
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D1 na 332. a půltém kilometru ve směru na Ostravu došlo k nehodě. Projíždějte se zvýšenou opatrností. No a pozor, v Ivanovicích na Hané, povralo tam osobní auto mimo vozovku, je tam překážka, místo je průjezdné se zvýšenou opatrností.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestezlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Letoun odstartoval do Dallasu. Počasí včera rozdělilo Česko na dvě úplně odlišné části. Na Moravě a ve Slezsku bylo přes 32 stupňů a padaly teplotní rekordy. Zatímco na západě pršelo a bylo maximálně 18 stupňů, dnes už se teploty srovnají kolem 20.
1: To je zajímavá situace teda. Nicméně já jsem včera, že u nás nebylo právě hezky, pršelo a mně se to strašně líbilo. Já šla po ulici, nechala na sebe kapat ten déšť. Fakt mě to potěšilo po těch horkých dnech.
0: Jsi cítila jak nějaký soutěži Miss Mokré tričko.
1: Ano, je to tak,
2: Tak já jsem toho jiného názoru, já jsem měl vyzvednout sedačku pro malou, pak jsem měl vyzvednout malou ze školky, moc se jí nechtělo, takže si představ, jak jsem byl mokrý, jo. Někdo si to užíval, někdo, ale tak hele, ten déšť, ten dej za to stál. Tak jestli u vás na Moravě nepršelo, tak my vám to přejeme, taky pár kapek spadne. Teď Jutučka, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me.
3: Dobře, to vyšlo ten název, to je jak dlouhý, to nevyjde ani na autorádio.
2: Pojďme na to, 6.32, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: What About Us?
1: What about
0: 6.40, vyladíte čtvrteční Hit Radio a snídaní šampion.
2: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A už za půl hoči budeme opět zvonit, ne teda u vás na zvonek, ale budeme zvonit tady v éteru. A to je signál pro vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, abyste se šli podívat, jestli náhodou venku nestojí naše hlídka Hit Radia.
3: Budete mít 30 sekund na to, abyste za náma dorazili. Připomínáme, že protože to včera a předevčírem nevyšlo a nikdo nedorazil, tak dneska můžete vyhrát 7 000 korun.
0: Wow.
3: A pozor, překvápko, na konci soutěže, poslední den, což je 25.9., 50 tisíc!
0: 50 tisíc korun, poslední den soutěže. Tak vy, kdo jste váhali se zaregistrovat do této soutěže, kdo pak to zvoní, tak si myslíme, že jsme vám dali teďka dost dobrý důvod. Nicméně těch 7 tisíc korun taky, super. A pojďme si pustit, jak to znělo včera, kdy to nevyšlo. 30 vteřin startuje právě teď.
3: A mrskejte dolů!
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
4: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
3: Malej, ale šikovnej.
4: Je to tak, mám 6 tisíc, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
3: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo, nikdo...
4: Konec, jo.
0: No konec, nikdo nepřišel, no, nikdo nepřišel.
4: Nikdo. Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 tisíc jako pak zase jako navrátil, jo. My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo.
4: Volaný účastník není dostupný.
0: Dokonalý. Hele, vrátil ty peníze, Kuba, nebo?
3: Doufejme, že dneska vás čeká opravdu plus ta tisícovka, takže 7 tisíc korun. Už 70.
0: No a za malou chvíli samozřejmě další hity. Od toho tady jsme, aby jsme vám hráli parádně Reggae Bowman, Skin, taky Ella Henderson a taky vám řekneme, jak to ve čtvrtek ráno jezdí, bude doprava.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: V
1: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: lepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Karvinsku v Českém Těšíně v Ostravské ulici u křižovatky s Mánesovou bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. No a na D49 mezi 9. a 9.5 kilometrem na Frišták bude v pravém pruhu probíhat údržba zeleně.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity.
1: Ella Henderson, Rudimental Alibi, 6.53. S vámi Michal, David a Jasmin.
2: Jestli máte doma starý atlas, nevyhazujte ho. Za chvíli to bude historický artefakt. Protože jak už jsme tady řešili, tak Donald Trump přejmenovává na co přijde. Máme tady americký záliv, máme tady novou Ameriku, jezero Amerika. Amerika bude Tramperika, podle mě za chvíli naopak. Nicméně, už si z toho dělá srandu i seriál, jestli si pamatujete animovaný South Park, jo, který se preventivně přejmenoval ze srandy teďka na South America. A to mi přijde teda mega vtipný.
1: To je zajímavý, no.
0: To ještě běží.
1: Jo. Vidíš, to možná bychom mohli doplnit znalosti, nicméně, jako kdo z toho nemá si úplně radost, tak tady z těch Trumpovin jsou navigace, vem si, prostě si navigace a jako co máš jako ukazovat, co máš jako psát, jo. Jednou jsi prostě jako kanadský jezero, jednou americký jezero, hele, furt nějaký změny. Temper City, Self-Aware, to je další parádní muzika, to vám nabídneme na Hit Radio teď, 6.54. Krásné ráno, šampioni.

0: Hity. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90 nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
7: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Vláda začíná připouštět zvyšování některých daní, přestože původně slibovala opak. Premiér Andrej Babiš mluví například o vyšším zdanění dividend nebo investičních nemovitostí. Zvýšit by se mohly také spotřební daně u hazardu, nikotinových sáčků a tabáku. Kabinet tím chce pomoci snížit plánovaný schodek rozpočtu, který má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Cena zemního plynu v Evropě vystoupala nejvýše od roku 2020. Za megawatt hodinu se ve středu platilo skoro 80 eur. Za prudkým zdražováním stojí především zhoršující se situace na Blízkém východě. Před válkou přitom Hormuzským průlivem proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Letošní vedra a sucho komplikovala práci včelám i včelařům. Včely místo nektaru a pylu často hledali vodu, kterou používali k ochlazování úlů. Produkce medu tak může být zhruba o desetinu nižší než v běžných letech. Včelaři navíc upozorňují, že kvůli změnám počasí se jejich sezóna postupně zkracuje. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Ve Zlíně se opět nedostalo na všechny zájemce o ubytování na vysokoškolských kolejích. Ačkoliv se Univerzitě Tomáše Bati podařilo navýšit kapacity, zhruba 350 studentů má smůlu. Zájem o koleje i u nás ve Zlíně dlouhodobě převyšuje nabídku. Plně obsazené jsou už od konce července. V budoucnu by to ale mohlo být lepší. Zlínská univerzita totiž připravuje projekt na stavbu další budovy kolejí. Studená fronta dorazila, dnes bude na východě Moravy zhruba o 10 stupňů méně než včera. Konkrétně čekejme odpolední maxima kolem 20. K tomu po většinu času oblačno, přechodně i polojasno.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné ráno.
14: Hezký čtvrtek vám všem.
0: Snídaně šampionů.
14: Kdo jste se registroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní, tak se připravte, protože za chvíli můžeme být právě za vašimi vchodovými dveřmi nebo před domem, prostě tam, kam se naše hlídka dostane, a máme pro vás dneska 7000 korun.
13: To je parádní důvod, proč i dál zůstat s Hit Radiem. Samozřejmě i písničky Superhajnýka, taky Miles Smith, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit

0: 7 hodin, 9 minut, 35 vteřin. Dobré ráno.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to znamená, že za malou chvíli budeme zvonit.
2: Škatulata, hejbejte se po celý České republice, je to zase tady, anebo kdo pak to zvoní?
0: Včera ani předevčírem nikdo v naší soutěži nevyhrál, to znamená, že jsme nějaké peníze přehodili navíc a nesoutěžíte opět ani o 6, ale o 7 000 korun.
2: Tak zní dnešní výhra. Na konci soutěže 25. září můžete poslední den vyhrát dokonce 50 000.
0: No a s námi ve vysílání je Bára Škrybová. Baru, hezké ráno.
3: Hezké ráno, dosím tady šampionu.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, tak neříkej nám, kde jsi, neříkej nám, kde jste, ale popiš nám, no, že jo, je tam nějaký pes.
3: Ano, ještě teď tady přibojíme se, že nás prozradí, no, tak povídejte rychle.
0: Dobře, tak jdeme zvonit, už je 7:10 a půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vám chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem odspala kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vyleze ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
2: Ne.
3: No, prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali?
3: Jo, nejsem vede.
0: Pozor, kdo tam?
3: Dobrý den. Pojďte k nám, paní jde od dveří k vrátkům, no tak to je paráda.
2: Tak to bylo za 5:12 doslova.
3: Dobrý den, my jsme z Hitrádia a tady máte od nás 7 000 korun. Není vůbec za co.
0: Baru, dáš nám paní na ucho.
3: Jo, určitě, dám vás na ucho. Tady máte šampion. Dobrý den, já vás všechny
0: zdravím. Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Pavlíno, krásné ráno. Tak vy jste to teda stihla úplně jako akorát a vyhráváte 7 000 korun.
2: Gratulujeme.
3: Jo, moc děkuji.
2: Potěšíte takhle při čtvrteční
3: ráno. To je nádherný ráno.
0: Prosím vás, tipsy jsou vaše? To jste vypustila na naši hlídku?
3: Jo,
0: nebo
3: jo. To je náš hlídač, no.
0: Takže už jako víte o nás nějakou dobu teda. Psi to prozradili, jo?
3: Ne, on tady pořád někdo chodí na autobus, takže...
0: Tyjo.
3: To jsem fakt nevěděla.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkujeme.
0: Tak děkujeme, tak přejeme krásné ráno, krásný den, tak jestli nám ještě dáte Báru, prosím.
3: Určitě, předávám, tak se mějte.
2: Taky.
3: Tady Bára zpátky, dobrý den.
0: Tak Báru, dopadlo to, nestávala si zbytečně.
3: Já jsem strašně ráda, ale já jsem tak jako tušila, že by to mohlo. A opravdu, protože jste v té malý vesničce, tak už to můžeme vlastně říct, ne? Nebo nemůžem?
0: Můžem říct možná vesničku.
3: Tak jo, jsme v malý vesničce a tak jsem si říkala, tady nás všichni prozradí a dopadne to určitě dobře a fakt to dopadlo dobře, takže ještě díky, že jsou tady ty psy a paráda a paní má radost a já jsem šťastná, všichni jsme šťastný, takže tak.
0: Taky máme radost, tak Baru, moc děkujeme a i tobě přejeme hezký den, měj se hezky zatím.
3: Ahoj, taky, čau.
0: Ahoj.
2: Tak dneska to dopadlo a to znamená, že zítra znovu o 5 000 korun hrajete.
0: A opět v 7:10.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Ray Dalton, Hit Radio, 7 hodin 18 minut.
1: Jestli vás po ránu neprobere ani budík, ani studená sprcha, ani kavčo, ani tři kavča, tak v Austrálii pro vás mají poslední možnost. Protože v jedné kavárně tam dělají kávu přezdívanou nakopávač. A jeden šálek týhletý kávy, tohodle toho nakopávače, má mít až 80krát víc kofeinu než espresso.
0: 80krát?
1: To je fakt hodně.
0: To myslím si jako takhle, možná to máte podobně, vy když se dáte silnější kafe, tak že vám z toho je trošku jako žoufl.
1: No pozor, ono se to má pít postupně 4 hodiny, tahle
0: jo, takhle,
1: káva.
0: Takže to není, že uděláš jako...
2: Nebo to.
0: 80krát silnější než klasický kafe. To podle mě začneš vidět zvuky, jako když no, budeš umět delfínsky. Ale jako takhle, na pondělní ráno si myslím, že by se nám to šiklo.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
10: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
9: Všechno, zachraňte nás.
10: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
9: O, děkuju.
10: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
11: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
12: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
11: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
12: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
14: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
15: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
16: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
17: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
18: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivec

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, v Uherském Hradišti v Dlouhé ulici probíhají práce na silnici, komunikace je uzavřena. No a v Olomouci na Horním náměstí mezi sloupem Nejsvětější Trojice a Arionovou Kašnou je silnice uzavřena kvůli pořádání kulturní akce.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Houdini a tohle je také čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů přesně o 7:30. Už za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak tuhle informaci předáme nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Japonská chůze může být zajímavou alternativou pro ty, které nebaví běhání. Spočívá ve střídání 3 minut rychlé a 3 minut pomalejší chůze alespoň půl hodiny. Podle studií může zlepšit kondici, snížit krevní tlak a pomoct i s hubnutím. Ani v září ještě nemusí zůstat záhony prázdné. Stále můžete vysít například špenát, polníček, řetkvičky nebo některé zimní saláty. Chladnější počasí jim vyhovuje a část úrody stihnete sklidit ještě před zimou. Vědci našli ideální čas, kdy si zopakovat nově naučené informace. Podle výzkumu může být pro dlouhodobou paměť nejlepší odstup přesně 24 hodin. Pokud se tedy něco naučíte dnes, zopakovat byste si to měli zítra ve stejnou dobu.
0: To je vlastně strašně zajímavé. Já když si vzpomenu na školní leta, tak já jsem se většinou učil na písemku to ráno v autobuse, jo? Tak, tak to už to, úplně, to už nestíháš.
2: Že dopisuješ ten test a už zapomínáš, co jsi viděl na začátku. Přesně,
0: říkáš si prostě udrž to tam aspoň těch 6 minut, jako jo, v té hlavě.
2: Tak si pojďme schválně vyzkoušet, jak to funguje. Já ti teď

0: Tohle je Kid Laroi a Justin Bieber, posloucháte čtvrteční Hit Radio a snídaní šampionů. Dobré ráno. A pojďme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: S tím, že dneska jedeme trošičku do budoucnosti, longevity a ne jak žít co nejdýl, ale hlavně co nejdýl dobře. Najdete tam doplňky zaměřený na vitalitu, regeneraci, zdravý životní styl a kdo se pokusí dneska vyhrát si tohle všechno?
0: To bude Nikol. Nikol, krásné ráno přejeme.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, vypadá to, že máš v pohodě ráno, zníš velice pozitivně.
3: No, mě překvapilo, že jste zavolali spíš.
0: No, zavolali. A seš ve vysílání. Pět otázek tě dělí od výhry voucheru 5000 korun na nákup na ptservice.cz, tak jdeme na to.
3: Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je čtvrtina ze 100?
3: 25.
2: Ano.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaký tvar má značka Dej přednost v jízdě?
3: Trojúhelník.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké zvíře je symbolem Austrálie?
3: Klokan.
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik minut má půl hodina?
3: 30.
0: Ano.
2: A poslední, jaké zvíře je mládětem slepice?
3: Kuře.
0: Je správně.
2: Je to tak. Slyšíme, že tam máš nějakou malou pomoc.
3: Jo, děti.
0: Děti, kolik dětí? 2 děti?
3: 2 děti.
0: A děti nás slyší?
2: Dobrý den. Ahoj.
0: Dobrý den. Jak se těšíte do školy, co?
3: Jo, já dobře.
0: Hele, já, jak se jmenuješ já?
3: Markus.
0: Markusy, tak hezky. Prosím tě, jak to vypadá první týden školy, co? Už vám nakládají písemky všechny tady ty věci, nebo ještě máte pohodu?
3: No, už nám to nakládají.
0: Hele, Markusy, tak to zvládni, jo, hele, za chvíli víkend, no a mamko, Nikol, gratulujeme k voucheru 5000 korun na nákup na ptservice.cz, je to tvoje.
3: Děkujem.
0: Tak lidi, dobře, dojeďte, mějte se hezky a zas někdy, ahoj.
2: Ahoj.
3: Děkujte, mějte, nasle, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Gabry Ponte, Thunder na Hit Radio 7.39.
1: Jestli vám pořád vypadávají hovory, když s někým telefonujete, tak možná není problém v operátorovi, ale v ruce, jo. Protože podle vědců z Dánska je telefon lepší držet v pravý ruce u pravýho ucha.
0: A jestli, že to... Haló?
1: A jestliže to děláte opačně, tak je to horší, protože ty mobily tam mívají jako horší signál na té levý straně, kvůli nějaký konstrukci v těch telefonech.
0: Ta mi nevěří, si kouká, já taky. To svičetla nás na nějaký stránce 100 plus, je to zajímavosti, ne?
2: Počkej, já bych nevěř všemu, co přečteš na internet.
0: Co to je za... A vy nevěřte všemu, co slyšíte v rádiu.
2: Neposlouchejte.
0: Takže počkej, chceš mi říct, že vědci teda říkají, že pokud nebudu mít signál, když budu mít telefon v levý ruce, takže když ho dám do pravý, a tak to bude fungovat.
1: Může, cituji, může za to konstrukce některých telefonů a hlavně umístění antény, který může pravákům trošičku nahrávat. Opravdu.
0: Takže když je někdo levák, tak má jako lepší signál, nebo...
2: Hele, než tohle začnete vyprávět někomu v práci, my si to ještě na internetu raději ověříme.
0: Ne. Pojďme dělat, že nic.
1: To ne já, to Dani.
0: Tak Dani, ale byli podle mě zlitý jak Dani, jako když tohle psali. Jeleny, ještě jednu noc za chvíli, taky aktuální doprava, hezké ránko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
11: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Novojičínsku v Kopřivnici v ulici Pabla Nerudy počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského se srazilo osobní auto s dodávkou, jeden pruh je neprůjezdný, zdržíte se nárazově.
16: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Where is my husband? Tohle je Ráje. 7.52 na Hit Rádiu. Pojďme do Německa. V místním supermarketu nedávno objevila uklizečka při vyhazování odpadku balíček s návykovými látkami v hodnotě cca 850 tisíc korun.
1: To je hodně.
0: To je hodně. Oznámila to policii a co mě teda na tom baví, je, že policie vydala oficiální prohlášení, aby se majitel o tento nález sám přišel přihlásit. Jo, zvou ho, jo. Že by něco našli, takže by mu to rádi předali. Nicméně místní obyvatele říkají, že nikdy od té doby neviděli nikoho uklízet tak rychle a že ta uklizečka je schopná za 2 hodiny uklidit nejenom celý supermarket, ale i 2 přilehlé ulice.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
5: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
6: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
0: On air.
12: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Policie varuje uživatele školní aplikace Bakaláři, aby si lépe zabezpečili své účty. Neznámý pachatel se dostal do účtu studenta a jeho jménem poslal do pražské školy výhružnou zprávu. Hrozil, že do budovy přijde ozbrojený a bude zabíjet. Policie proto okamžitě vyslala na místo hlídky. Student, z jehož účtu zpráva odešla podle policie, jejím autorem nebyl. Sněmovna schválila rozsáhlou změnu stavebního zákona a přehlasovala veto Senátu. Stavební úřady mají nově přejít z obcí pod stát a k povolení stavby má stačit jedno sloučené řízení. Podle vlády mají změny zrychlit výstavbu a přispět k dostupnějšímu bydlení. Nová pravidla budou nabíhat postupně a naplno mají platit od ledna 2028. Po krátkém ochlazení se o víkendu do Česka vrátí letní počasí. Obloha bude převážně polojasná a srážek se objeví jen minimum. Odpolední teploty se budou pohybovat většinou mezi 23 a 27 stupni. Teplé počasí by navíc mělo pokračovat i na začátku příštího týdne. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Silničáři na Valašsku dokončují jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb posledních let. Palačovská spojka zlepší napojení regionu na dálniční síť a odvede z obcí část tranzitní dopravy. Nová silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku má řidičům začít sloužit v druhé půlce října. Ještě předtím se ale otevře cyklistům, bruslařům nebo běžcům, a to už tuto sobotu. Den otevřené silnice nás na Palačovské spojce čeká od 10 do 16 hodin. Počasí na východě Moravy se nám výrazně změnilo. Dnes čekejme maxima jenom kolem 20 stupňů. K tomu většinou oblačno, sem tam i polojasno.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
17: jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
18: A my vám přejeme hezké ráno.
19: Krásný ráno, hezký čtvrtek.
20: Snídaně šampionů.
19: Michal se nám tady pochlubil, že přišel na to, jak ukončit hádku a ještě ji skončit s úsměvem a fakt jako dobře. Je to trošku bizár, ale prej to funguje a já se těším, až vám to za chviličku tady povyprávím.
20: Doufám, že jsi to umyl. Teda.
18: Já se na to moc netěším, no, ale teď už budeme muset. Lime Pain, Rita Ora, For You. Doslova, For You na Hit Radio 8.03.
0: Hit Radio Zlín.

0: 50 odstínů šedi. Tohle je Lion Pain, Rita Ora a taky čtvrteční Hit Radio 8.07. Dobré ránko.
1: Tak Míšo, ty ses nám tady chvástal...
2: Neodkládej to, strhni to jak náplast.
1: Vyřešil doma hádku krásně, tak jak to
0: probíhalo. No takhle, tak my jsme měli včera večer takovou vážnější debatu, jo? My jsme se trochu kvůli něčemu a poštěkali.
2: Co jste řešili?
0: Tohle slovo si pamatujte, poštěkali. Jo?
2: Taková, co jste řešili?
0: Taková malá Itálie, stane se. No a neuvěřitelná věc, ale kdyby to celý někdo natáčel, tak komedie hadr. Jo? My jsme byli v obýváku, pod mě svítila televize a když jsem měl teda tu svoji chvilku monologu, tak se stalo něco, co to celý ukončilo. Jo? Já tam stojím takhle v té tmě, udělal jsem krok a najednou si říkám, ty, já jsem do něčeho šlápnul. Vesmír poslal signál, my máme psa, který jako ty věci normálně nedělá, jo, ale nevím, co se stalo a náš King Charles Cavalier, doteď to nechápu, jak to jako mohlo vzniknout, tak prostě tam byl jako bobek, jo.
1: A bylo ale, to king size?
0: Ale počkej, bylo to hodně king size a teďka, ale počkej, co se stalo to zásadní, jo. Hádka ukončena.
1: Opravdu?
0: Jako opravdu, tam nešlo jako nic jiného jako dělat a říct, takže skončilo to smíchem. Já nevím, jestli jsem jako v tu chvíli chtěl jako se smát nebo brečet, ale vlastně tím se to celý vyřešilo, jo? Takže vlastně vesmír se stal signál, že bychom se na to už měli vykašlat.
1: Takhle, je to odporný, ale jako tip pro někoho možná dobrý, když jako opravdu nevíte, jak tu hádku ukončit.
0: No jasně, tak já už teďka do zásoby prostě vím, že jako pokud se třeba něco takového stane, tak už vím, jak to ukončit.
1: Jak se jmenuje pes?
2: Co mají udělat páry, který nemají psa, ale?
1: Michal může prodávat ještě.
0: Jasně. No to je jedno, takže spíš ta hlavní pointa byla o tom, jak a kdo ukončuje nějakou případnou hádku u vás, jestli třeba vy máte nějaký co jasný, když vy se třeba doma poštěkáte.
1: Ale my se moc neštěkáme, ale teda dobře, tak když bychom se poštěkali, tak já si myslím, že my jsme oba takový rohatý, takže v minulosti bylo těžký pro oba z nás ustoupit, ale teďka vždycky vlastně dokážeme ustoupit oba dva a upřednostnit to nad tou hádkou, ten mír jako.
0: Dobře, takže u Jasmínu je mír a co u Davidu?
2: No, my nemáme psa. A...
0: takže jak to řešíte vy?
2: Ne, my se taky hádáme málo.
0: Jasně. No tak vy, kdo nás posloucháte, tak jestli se vám stala nějaká takováhle bizarní věc, která vlastně byla jako dobře, že to dopadlo to všechno jako hezky, já mám vzpomínku do konce života, jo. Tak nám dejte vědět, jak a kdo ukončí hádku u vás. Číslo 777-937-777. Když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme moc rádi, klidně nám to pošlete klasicky zprávou.
1: A budeme rádi i za podobný bizárky, se kterým přišel Michal, jo?
0: To no, takhle.
1: Vylovte to z paměti.
0: Hlavně tohle chceme. Nico Santos, Human Being, další muzika pro vás na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 9:15. Hit Radio v uších, Petr Bič Project, Hey Now, s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ránko. Že se dva v páru občas poštěkají, stává se. Jak z toho ven? Občas se stane, že do vášnivý diskuze se přimotá tak absolutně nečekaná věc, že je hádka u konce a skončí to smíchem. To se stalo mně včera. Nicméně ptali jsme se vás, jestli máte taky nějaký takový zážitek, že něco nečekaného přišlo do toho naštvání a nakonec všechno bylo v pořádku.
1: Tak píše Katka, já takhle málem spala v autě, protože jsem z teky odešla z bytu s klíčema, ale od auta. Přítel nakonec, když mu bylo divný, že dlouho nejdu, upustil vztek a došel pro mě, protože jsem odmítala zvonit, když jsem přece naštvaná, tak se nebudu doprošovat.
0: No tak to dá rozum, že jo. Tak ještě, že přišel. Taky píše Jana, manžel odejde do garáže, když se vrátí za 2 hodiny, oba už většinou nevíme, kvůli čemu jsme se hádali.
1: Hele, ale to je fakt a to se mi párkrát v životě stalo, že jsem se jako naštvala a za chvíli už jsem zapomněla kvůli čemu, ale pořád ve mně byl ten naštvaný pocit.
0: Tak na tohle já jsem expert, no. Já to pak jako zapomenu, rád zapomenu.
1: Pája, u nás hádku ukončuje manželka, většinou větou, dobře, dělej si, co chceš, a já už vím, že rozhodně nemám dělat to, co chci.
0: tohle je past, jo, tahle věta. Píšej Martin, ahoj, u nás v klidu, paní se hádá na jiné adrese a psa jsem si nechal, tímto zdravím Lenku.
1: Tak prosím vás, když se hádáte, tak hlavně teda správný klíče, to v první řadě. A když slyšíte, dělej si, co chceš, tak to nikdy neznamená, dělej si, co chceš.
0: Nikdy si nedělejte, co chcete. Nicméně vy si dělejte, co chcete, ale budeme rádi, když zůstanete s námi, když vám v uších bude znít Hit Radio, Benson Boone, Beautiful Things, další muzika pro vás, chvíli po 9:15. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Takhle zní Hit Radio. Tohle je Benson Boone. It's beautiful things that I've got. Kdo máte rád taneční muziku, tak rozhodně zůstaňte u rádia. Protože za malou chvíli dorazí Ava Max, Sweet But Psycho, taky Benders, Someone To You, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přidáme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
10: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Karvinsku v Českém Těšíně v Ostravské ulici u křižovatky s Mánesovou bourala dvě osobní auta. No a na dálnici D46 na 38. kilometru směrem z Vyškova na Olomouc se stala dopravní nehoda. Kolona se netvoří, projíždějte opatrně.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Someone to you. Krásné ráno z Jitrády a tohle jsou Benders v 8.32. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nové iPhony mohou letos citelně zdražit. Nejvyšší model iPhone 18 Pro Max by mohl stát až kolem 40 000 korun. Ještě dražší pak bude očekávaný skládat.

0: hospůdky vede schůdku, vzpomenete si, co?
1: No jasně.
0: Kolik?
2: Tři.
0: Kolik Jasmin říká?
3: No ano.
0: Tak schválně.
4: Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky.
0: A to je ten důvod?
4: To je ten důvod, má milá.
0: Proč se prostě nebyl vyven, no?
4: Že já tam raz
0: dva. A nebo dobře dovnitř, že jo? Ježíš, tohle, když začínalo hrát, já u to byl přibitej jako malej.
3: Já to milovala.
0: Hele, Jan Kaniza to se miloval, Ladislav Podměšil, taky prostě Národný. Skvělý, perfektní. Ježíš, to je historie. Že se jde tak těžko ven.
4: Že se jde tak těžko ven.
0: A pojďme zpátky k tomu, na co jsme zvyklí, i když si myslím, že to možná znělku hospůdky bychom všichni ocenili, zaspívali si ji, tak i tohle se můžeme zabroukat. Hey, what's wrong with you? Feds and Small na Hit Rádiu, pojďme.

0: 8.40, Hit Radio, Eva Farna a Miraj.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska jsme zazvonili v 7.10 a dneska to, dáme a pánové, cinklo. 7 000 korun vyhrála Pavlína, která slyšela zvonek ve vysílání Hit Rádia a našla venku před domem naši hlídku.
2: Říkám si, že bychom si mohli poslechnout, jak to dneska vypadalo.
0: Pojďme na to. Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat.
3: Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 teřin.
2: Ne.
3: No, prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali?
3: Jo, ty
0: pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravím.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Vyhráváte 7 000 korun!
2: Gratulujeme!
3: Jo, moc děkuji.
2: Potěšíte takhle
3: to
2: přičte.
3: To je nádherný ráno.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hit Rádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkuji.
0: 7 000 korun dneska svištělo na západ Čech. Kde to bude zítra? Nevíme.
2: To nevíme, ale víme, že zítra tím pádem hrajete opět 1 000 korun.
0: Opět. No prostě 5 000 korun 70.
2: A 25. září, kdy je poslední den soutěže.
0: Já to nechám vyznít. Poslední den soutěže.
2: Hrajete až o 50 000 korun.
0: Wow, registrace, detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vepřová kýta bez kosti kilo za skvělých 79,90. Madeta jihočeské máslo se zákaznickou kartou za 39,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. Pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
8: Faktury.
9: Trápí vás factoring?
8: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
9: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
8: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
9: Acema pokryje jakékoliv financování.
8: No tak to beru.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.

0: 56. Tohle je Hit Radio, krásné ráno šampioni. A my se tímhle s vámi jdeme rozloučit.
1: Chceme vám poděkovat za další společný ráno. Už je čtvrtek, takže zítra dobrá nálada pátek.
0: Navíc připomeneme, že v soutěži Kdo pak to zvoní, jsme vám dneska rozdali 7000 korun, ty putovali na západ Čech. Na jaké místo republiky zítra poputuje 5000 a jestli bude výherce, tak to záleží na vás, takže se registrujte na webu hitradio.cz a buďte ready.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Tak zvládněte čtvrtek.
1: Mějte se krásně a zítra v 6.
0: Jsme tady, tak se na vás těšíme. Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy mezi Huštěnovicemi a Sušicemi, autostrazilo Zvěř. Komplikaci můžete potkat i ve Starém městě na ulici Tovární, tam je odstavený nákladák, čeká na opravu, možná i na odtah. No a až do soboty bude horší průjezd přes Zdounky, tady se jezdí od dnešního dne Kyvadlově kvůli opravám silnice. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
10: Je 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice ale tento krok pokládá za populistický. Humanitární organizace Člověk v tísni na konci září ukončí přímou pomoc domácnostem zasaženým předloňskými povodněmi. Lidé a firmy přispěli částkou skoro 520 milionů korun. Díky tomu organizace podpořila přes 4000 domácností v našem regionu. Působit u nás bude až do konce příštího roku. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu dělala bezmála 17 stupňů Celsia. Byla tak skoro o stupeň nad průměrem z let 1991 až 2020. Jak dnes uvedla meteoslužba Evropské unie Copernicus. No a jdeme taky na fotbal. Dohrávalo se páté kolo naší nejvyšší soutěže. Jablonec včera porazil ostravský Baník 3-0 a Hradec remizoval z Plzní bez branek 0-0. Lídrem tabulky dál zůstává Slávie, která má před druhým Libercem náskok jednoho bodu.
3: Všichni, co si přáli, ať už není takové horko, tak tady to máte, 12 stupňů aktuálně ve Zlínském kraji. Nejvíc zaměříme na Slovácku, tady se pohybujeme kolem 14, dnešní maximále nebudou vůbec vysoké 21 a čeká nás převážně oblačná obloha. Odpoledne by se mohlo nakonec ještě více oblačnosti ukázat, ale nejspíš už by nemělo pršet.
2: Hit Radio Zlín.
3: Přátelé, další den a další hlavně společný den. Na Hit Radio Zlín je s vámi už Filip Bartek a neuvěříte, co se mi stalo. Já jsem byl v sauně a já si myslím, že tam můžete zažít spoustu zajímavých věcí. Buď jako něco zajímavého uvidíte, a nebo vás osloví někdo, kdo vás úplně šokuje. A to se přesně stalo mně. Za chvilku vám povím, co jste možná nezažili, a posílám muziku.

0: Bartoška, kterou jsme si udělali dopoledne na Hydrádiu Zlín, zajistili Avicii Without You a máme 9 hodin a 10 minut. Kamarádi, neuvěříte mi, co se stalo v sauně. Já jsem tam, zajdu do sauny, mě to baví, hlavně ten ochlazovací bazén, to je jako bomba, no ale já tam přijdu a tam se mě na něco tak jako zdvořilostního zeptá Slovák. Tak jsem mu odpověděl a on mi říká, byl jsem na Slovensku, to je důležité podotknout, a on mi říká, jejda, vy jste z Česka, všechny vtipy zní líp česky. A já říkám, ale ne, tak vy máte přece ty Obačovy, že jo, ty jsou super. A on, no ale musí je říkat Čech. A teďka jako chvilinku ticho a on, já úplně miluju písničky v češtině. Je to takové jako zpěvnější, prostě melodičtější. Já říkám, počkej, tak No Name, Jiné kafe. Ne, vaše kapely. A baby, jaké máte baby? A teďka do toho jeho partnerka. No ale české baby, přesně. Tak říkám, tyjo, teď mi šlohnou župan, nebo mi něco udělají. Potkali jste někdy takhle nadšené Slováky. No a když nás náhodou poslouchají, protože potom jsme se jaksi dostali k tomu, co kdo dělá, já jsem říkal, že dělám v rádiu, jejda no, tak teďka vám pustím něco českého. Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. Tyjo, nadšené Slováky, to už jsem dlouho neviděl.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: mávali rukou. Welshly Arms a Century na Hit Radio Zine. Za 9 minut bude 9:30. A už jenom jeden podpis, přátelé, a máme tady opět EET. Já v tom udělám podnikatelům, kterých je tady v kraji, tak na dva zlíny na počet jasno. Ti, co vystavují faktury, nic. Zbytek, co jede přes QR kódy, hotovost nebo platební karty, tak musí tržby evidovat, ale není potřeba vytisknout účtenku. Tak, teď uvidíme, jestli to nakonec úplně celé projde. Ještě to musí podepsat prezident. No já jsem si ale vzpomněl na jednu velice důležitou věc, která byla u toho prvního EETčka. Ona tam byla jakási loterie. Registrovali jste ty účtenky, vyhráli jste někdy něco právě v té EET loterii. Počkejte, jak se to jmenuje? Účtenkovka, myslím. Tak když tak se ozvěte, jestli jste vyhráli nějakou hodnotnou cenu, a já posílám za chvilku muziku, na kterou se můžete těšit, aby vám dopoledne hezky šlapalo, ať už jste vyhráli nebo ne, samozřejmě. Dáme Janou David a nebo Purple Disco Machine už za chvíli.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
11: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
12: Vinylovou? A bude sama hrát?
11: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
13: Experto Family. Od V podlahy.
14: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
15: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
16: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
17: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Muziku skvělou hrajeme, posloucháte Hit Radio Zlín a teď už jenom k tomu uvařit to kafe. Tohle to bylo Purple Disco Machine. A někdo si dává kavčo, někdo třeba čajík, když se nám zase jako ochladilo, že jo. Ale ve Zlínském kraji je až 5000 včelařů a je dost pravděpodobné, že nejspíš někdo z vás bude mít minimálně nějakého známého včelaře. Víte, co s člověkem udělá jedna taková jediná lžička medu denně, pokud si právě do toho čaje dáte, někdo si dává i do kávy, že jo. Lžička medu dokáže udělat to, že vás zbaví zahlenění a případně nějakého podráždění krku. Jedna jediná lžička medu dokáže dodat energii, takže pokud byste teďka potřebovali nakopnout, tak by se to mohlo hodit. Zároveň je med antioxidantem, takže vás zbaví těch

0: Já jsem se teda podíval na to, jaký význam má slovo štěstí v České republice. Tak buď je to vnitřní pocit, to dlouhodobý stav spokojenosti, radosti a duševního blaha s vlastním životem, anebo je to vnější náhoda, což je neočekávaná a příznivá událost, kterou neovlivním například třeba výhra v loterii, anebo poslouchání Hitrádia Zlín. Takhle to fakt jako tady normálně je na Wikipedii. Posloucháte právě tohleto rádio, máme za 5 minut 9:45 a aby vám štěstí přálo, tak to vám samozřejmě přeji i já a další muzika. Lady Gaga, One Republic, Sunshine a další pecky pro vás.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
11: tak Mironet! Klikni dvakrát!
13: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
15: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
16: Hit Radio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.
18: I know that we are young, and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

0: Za dvě minuty bude 10 hodin, Bára Purkartová má připravené zprávy a dobrá informace pro ty, kteří mají rádi prostě teplejší počasí. Letos se zase o víkendu má vrátit. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na Dlouhé ve Slušovicích se vyšetřuje nehoda autobusu a osobního vozidla a ve Starém Městě na ulici Tovární je ostavený nákladák. Vaše dopravní info volejte nebo pište na 601 13 13 05.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Deset hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Nebezpečný nález na Šumavě čeká likvidace. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku průzkum odhalil asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované zeminy. Jak moc je to nebezpečné, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
12: Průzkum z letošního roku potvrdil rozsáhlou kontaminaci půdy a závažná rizika pro zdraví lidí i životní prostředí. Chemické látky jsou karcinogenní, mohou poškodit reprodukční, vývojový, hormonální a imunitní systém. Některé z nalezených látek představují také významné riziko pro kvalitu podzemní vody.
11: Do zahájení sanace někdy na konci září bude prostor střežit policie. O víkendu se k nám vrátí letní počasí. Píší o tom novinky.cz, podle kterých bude zítra ještě dost pršet, hlavně na východě našeho území. O víkendu se ale počasí postupně uklidní a místy se ukáže i sluníčko. Odpolední teploty mohou v sobotu a v neděli vystoupat až ke 24 stupňům. Ve Zlíně se chystá jedno mimořádné setkání. Už o tomto víkendu se do města sjedou absolventi Zlínské univerzity Tomáše Bati. Škola si totiž u příležitosti 25 let své existence nachystala první výroční promoce. O víkendu se tak setká 125 absolventů. Mezi nimi i ti, kteří vzdělání ve Zlíně ukončili už v 60. letech minulého století. Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou na US Open postoupily do finále 4 hry. Od společného kariérního Grand Slamu je tak dělí poslední výhra. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová, Elis Mertensová ve dvou setech.
0: Obloha zatažená a dnešní maxima kolem 21 stupňů Celsia. Taková je situace, která nás čeká v počasí a nebudeme potřebovat naštěstí deštník, což je dobrá zpráva.
9: Hit Radio Zlín.
0: Taky mám výbornou zprávu pro všechny, kteří fandí hokej. Hokej napříč celým Zlínským krajem, protože se včera hrálo a jak to dopadlo, nechám si to zatím pro sebe. Posílám muziku Mark Ember, Krištof a nebo Maroon 5. Hezké dopoledne vám z Hit Radio Zlín, přeje Filip Bartek. Ať to hezky odcípá.

jsem to musel nechat doznít až do konce, tohle mě neskutečně totiž baví. Právě ten konec. Girls Like You, Maroon 5 a vy posloucháte Hit Radio Zlín. Já jsem včera odpoledne šel na pracovní kafé, takže parkuji, vedle mě vystupují lidé ve žlutých dresech. Jdu si objednat to kafčo v řadě žluté dresy. Sedáme si ke stolu žluté dresy. Včera začala hokejová sezóna, tak všude bylo žlutomodro. No a ti, co měli právě žluté dresy, odcházeli ze zlínského zimáku s úsměvem od ucha k uchu, protože Berani vyhráli a vysoko to bylo. 6-3. Jak to dopadlo v Praze, tak tam zajeli Valaši ze Vsetínska a ti si ukousli pořádného frgálu. 4-0 porazili Slávy. Ale teďka úplně to hlavní. Kdy se potkají naše krajské kluby mezi sebou, to všechny úplně netrpělivě zajímá. A borci byli jako hodně netrpěliví a už příští středu budou hrát předehrávku 13. kola. To je prča. První kolo včera, druhé kolo v sobotu a 13. ve středu. To je, když jdete na rande a přeskáčete všechny mety, že? Pojďte se z toho vypsat. Pojďme zjistit, jak je nakloněná posluchačská základna Hit Radia Zlín. Berani nebo Valaši? 601 13 13 05. Pojďme udělat statistiku.

0: Na Hit Radio Zlín stylově Demi Lovatoy, Ledové království, Let It Go. No a my tady máme před sebou statistiku hokejových fandů Hit Radio Zlín. Já jsem se ptal Berani nebo Valaši a čověče, jako ano, čekal jsem to, Zlín má převahu, ale bylo to docela oprsa a docela mě pobavila Jitka, že 100% Vsetín a to jsem ze Zlína. Tyjo, takhle kruté. I mohou být zprávy, které chodí do Hit Radio Zlín. No a abyste se mezi sebou neporvali třeba v práci, jakože kdo je na jaké straně, kdo je na čí straně, tak já posílám muziku Coldplay a We Pray už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
6: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršťném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Pršťné. Naše barvy, vaše radost.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.

0: Calvin Harris na Hit Radio Zlín, to je přesně ta muzika, která dokáže dodat dopolední tu správnou energii, ale jestli byste chtěli zažít to nejlepší ráno v životě, buďte jako Pavlína a běžte se zítra v 7.10 podívat za dveře.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: O čem to mluvíme? V září rozdáváme 100 000 korun, stačí se zaregistrovat a být ve správnou dobu u správných dveří a pak už jenom poslouchat vysílání Hit Radia Zlín. Tam totiž zazní zvonek a vy musíte vyběhnout z baráku.
2: Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem spala kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
2: Tak už někdo jde, zbývá posledních nejde asi 12 vteřin.
4: Ne,
3: prosím, 7 000, lidi takhle mávám na ulici.
2: A co když se registrovali ty psi? Pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravé.
2: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
2: Vyhráváte 7 000 korun.
4: Gratulujeme.
3: Jo, moc děkuji.
4: Potěšíte takhle
3: před nádherný ráno.
2: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
2: No tak to je bomba.
4: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hit Radia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkujeme.
0: No kamarádi, a možná zítra přesně takhle budete nadšení vy. Stačí poslouchat 70 Hit Radio Zlín a hlavně být registrovaní do naší soutěže. Kdo pak to zvoní? Pak už těch 5 000 může být vašich.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Alphaville. To je to dohromady s Evo Max. Takovéhle hity vám hrajeme na Hit Radio Zlín. Kolik toho v práci najezdíte za rok? Já si myslím, že kamionáci by asi věděli, ti by mohli povídat, ale představte si, že taková záchranka v Luhačovicích má roční statistiku kolem 72 tisíc najetých kilometrů. To je skoro dvakrát kolem zeměkoule, to už je hodně teda slušný výkon. Tak já posílám všem, kteří se starají o naše zdraví, o to, abychom to zvládali, jak třeba v práci, tak i v osobním životě, další muziku z Hit Rádia Zlín, na to příjemné dopoledne Sebastian a Rupalíc.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Ordinary a 11 hodin, takový aktuální čas, stále posloucháte Hit Radio Zín. Bára Purkartová už má připravené zprávy a policie vyzývá uživatele informačního systému Bakaláři, to, kde máte všechny ty známky a informace o vašich dětech. Prejdí, někdo napadl systém, mají si všichni zkontrolovat zabezpečení svých účtů. Více ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, na třídě Tomáše Bati ve Zlíně nefunguje světelná signalizace u Terna, tvoří se tady kolony, tak počítejte s omezením. A pokud byste jeli po D55 na 56. kilometru, na trase Bzenec-Babice stojí odstavené osobní auto pro defekt. Buďte opatrní a vaše info o cestách posílejte na 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestezlin.cz.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 11 hodin, hezké dopoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů, kterého by se oba politici měli jako klíčníci zúčastnit. Tématem schůzky bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast hlavy státu na valném shromáždění OSN. Policie vyzvala uživatele informačního systému Bakaláři, který slouží ke komunikaci školy s žáky a rodiči, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Neznámému pachateli se totiž povedlo prolomit účet studenta. Jeho jménem pak poslal do jedné školy výhružnou zprávu. Případ řeší policie. Mimořádně úspěšná byla letošní sezóna na koupališti Jindřich v Havířově. Letní počasí přálo vodním radovánkám a tak tam dorazilo oproti loňsku více lidí. Pokračuje mluvčí radnice Rozálie Seidl-Pokorná.
11: Letošní koupací sezóna na letním koupališti Jindřich v Havířově přilákala celkem 42 096 návštěvníků. Oproti loňskému roku, kdy do areálu zavítalo 35 681 lidí, jde o nárůst o více než 6 400 návštěvníků, tedy přibližně o 18%.
10: Návštěvníci si letos pochvalovali zejména opalovací tribunu, která slouží jako odpočinková zóna, a město ji nechalo kompletně zrekonstruovat. Fotbalisté Slávie dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané se v úvodním z 8 kol pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části této prestižní soutěže, které trvá už 19 utkání. Dodám, že úvodní hvězda zápasu zazní přesně v 21 hodin.
0: Podle předpovědi dnes nad Zlínským krajem mají být mraky. Teploty už ukazují na Slovácku 18 stupňů. Dnešní maxima se mají pohybovat mezi 16 a 19. 16 pro Valachy, 19 pro Slovácko. Tak takhle to bude asi vypadat.
3: Hit Radio Zlín.
0: Pokud byste chtěli vyrazit na hranice, čekají nás tam opět kontroly. Proč, co se děje, tak to vám řeknu už za chvíli. No ale předtím na ty vaše cesty mám připravenou skvělou muziku. Imagine Dragons a Believer. Nebo Zara Larsson a její Lash Life. To je začátek 11. hodiny. Filip Bartek vám přeje z Hit Radia Zlín. Krásné čtvrteční dopoledne.

muzika, jako když utíkáte z porady a chtělo se vám strašně na záchod. Artemas na Hit Radio Zlín. Od včerejška zase můžete potkat na hranicích kontroly. Policie si totiž chce vyzkoušet, jaké by to bylo zase hlídkovat na hranicích. Nevím, co tím naznačují, ale pro dvoudenní cvičení si vybrali Slovensko a všech 27 bývalých hraničních přechodů. Pokud byste přejížděli dneska čáru, tak se může stát, že vás zastaví a nemusíte mít ani náklaďák. Dokonce si zkusí kontrolu i ve vlacích a autobusech. A já jsem si vzpomněl, když ještě jako bývaly pořádné ty hraniční kontroly, nás v minulosti zastavili s kamarády na cestě do Chorvatska. A pohraničník se tak zeptal jako ospalého kamaráda, protože měl takové jako červené oči, tak on se tak na něj díval, jakože na čem si frčí. A on jako nechápal a říká, čím se bavíš? A on na něj, klasika, holky, party, pivečko. No a už jsme někteří stáli v trenkách na celnici. Já poslám další muziku.

dobré čas od času vytáhnout se šuplíku. Linkin Park z roku 2014 na Hitrádiu Zlín. Mimochodem, tahle ta písnička měla znít úplně, ale úplně jinak. Měl by jí zpívat Mike Shinoda a bicí měly být taky úplně jiné. No, nakonec vlastně to úplně celé překopali. To je, když přijde váš šéf a řekne, ukaž mi tu prezentaci a potom vám donese úplně něco jiného. Tady to ale dopadlo dobře, záleží potom, jak vy se stavíte k tomu předělávání. Ale nikdy to není na škodu. Další muzika pro vás. Ať už jste třeba trošičku nakrknutí na to, že vám někdo něco předělal, tak Shakira a Zoo anebo Verona Hey Boy, to vám servírujeme na Hitrádiu Zlín. Ať to pracovní dopoledne je úplně v pohodě.

0: milionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. zasklem.com.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos. Prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
15: Tak pojďme na to.
16: Tak minuta šampionů startuje teď.
15: Zuzka Heřmanův Měštec, spánek tak 7 z 10, má dvě práce a není čas nespat.
16: Měštec.
15: A co tam je?
16: Katka Praha, poslední dny spí dost dobře.
15: Káje Batelov, kvalita spánku se zhoršuje s obývajícím týpem.
16: Jsme na konci.
15: Ty počkej, bál. Čemu se smál?
17: Já pořád hledám na mapě Heřmanův Měštec.
16: Já ještě jsem říkal Heřmanův Měšec.
15: Je to
16: Heřmanův Městec.
15: No jo, tak pane bože, tak vy občas napíšete něco s háčkem, něco bez ní, tak já se v tom pak nevyznám.
16: Teďka už to jedno, Heřmanův Měšec nás odladil.
14: Vy jsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem.

Verona, hey boy, doufám, že jste si zatrsali při Hit Rádiu Zlín. Prosím vás, nemáte byt nebo volný pokoj? Samozřejmě nehledám to pro sebe, ale podle všeho asi 350 vysokoškoláků nemá kde na nadcházející semestr bydlet. Kdyby to bylo přímo ve Zlíně, tak by to bylo úplně super. A já si říkám, tyjo, skvělá studentská léta. My jsme s kamarády bydleli na lesní čtvrti tady ve Zlíně. Dokonce i policie u nás jednou byla, jenomže co chcete, že jo, po studentech, kteří vyrůstali prostě na filmové sérii Prci, prci, prcičky, Scary Movie a podobně, no taky prostě si chtějí zkusit, že jo, žít ten vysokoškolský život. Dneska ale, pokud máte ten byt, tak se mladých 100% bát nemusíte, ti budou sedět v knížkách, u počítače, streamovat nějaké hraní her a budou u toho popíjet limču. Pohodička, pohodička, to není jak divočáci my. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, taky jedna z těch filmových, vidíte to? I na tomhle jsme vyrůstali. No.

0: den na Hitradio Zín, 11:45. No, myslím si, že spousta z nás mají nějakého kamaráda, který kandiduje v rámci teďka aktuálně voleb. Já si říkám, jak se u nás blíží volby, nám tady billboardy slibují jenom třeba, nevím, lepší silnice, svah ve Zlíně delší, až kdo ví vlastně kam. Trump nabízí v Americe $5,000 každému dospělému, když volby vyhrají republikáni. To možná by to politici celé měli vlastně přehodnotit, ono by stačilo jenom ty lidi uplácet.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vepřová kýta bez kosti kilo za skvělých 79,90. Madeta jihočeské máslo se zákaznickou kartou za 39,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket. Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
14: Vážně? A co umí?
13: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
14: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
15: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Hit Radio Zlín.
1: S
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Uzavřená je stále část silnice mezi Žeranovicemi a Martinicemi. Musíme delší cestou přes křižovatku u Zahradnictví. Mezi Zdounkami a Něčicemi pracují silničáři. Projíždí se kolem nich kyvadlově jedním pruhem. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický, poslanci se dnes budou věnovat také pravidelným interpelacím na členy vlády. Dětské cyklosedačky mají problémy s bezpečností. Ukázala to evropská kontrolní akce, do které se zapojila také Česká obchodní inspekce. Jaké jsou výsledky, dodá mluvčí inspektorů František Kotrba.
8: Kontrolováno bylo celkem 28 modelů a 25 z nich prošlo i laboratorním testováním. Z těchto laboratorně testovaných výrobků, jich 17, to představuje více než 2/3, nesplnilo alespoň jeden z požadavků normy.
7: Nejčastěji byly zjištěny nedostatky zádržných systémů, mechanické pevnosti a trvanlivosti konstrukce. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsend postoupily do finále deblu na US Open. Od společného kariérního Grand Slamu je dělí jen jedna výhra. Českoamerický pár bude bojovat o titul zítra a narazí na domácí dvojici Robin Montgomery a Ashlyn Kruger. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Ve Zlíně se opět nedostalo na všechny zájemce o ubytování na vysokoškolských kolejích. Ačkoliv se Univerzitě Tomáše Bati podařilo navýšit kapacity, zhruba 350 studentů má smůlu. Plně obsazené jsou už od konce července. V budoucnu by to ale mohlo být lepší. Zlínská univerzita totiž připravuje projekt na stavbu další budovy kolejí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Studená fronta dorazila, dnes bude na východě Moravy zhruba o 10 stupňů méně než včera. Čekejme odpolední maxima kolem 20, k tomu po většinu času oblačno, přechodně i polojasno.

Je 12 hodin, 2 minuty máme po zprávách, pohodové čtvrteční poledne vám přeju. Začínají nám srdcovky, myslím, že už to klidně můžu nazvat jako hudební pořad a doufám, že poběží pořad. Máme před sebou jako vždy 5 hitů, které už mají nějaké ty vrásky, ale hlavně jsou to hity, které nás vrací ve vzpomínkách do dob, kdy nám bylo dobře, kdy nám bylo hezky. Ta první je z roku 1994 a musím za ní poděkovat Tomášovi, který mi včera večer kolem 10:30 napsal soukromou zprávu na můj Instagram a píše tam: ahoj Jirko, moc díky za srdcovky, škoda, že netrvají celou hodinu, respektuji tvoji práci a uznávám znalosti, které o hudbě máš. Já roky dělal DJ a práce v rádiu je můj celoživotní sen, ale neumím tak dobře mluvit, nikdy mi to nešlo. Kdybych byl na tvém místě, pustil bych tam Bobbyho Browna. To je úplná klasika, ale neber to tak, že ti kecám do práce. Čau a dobrou, Tom. Nádherný. Tak Tome, zaprvé, vůbec mi nekecáš do práce, naopak, já jsem za to rád. Můžete mi klidně psát i vy. No a za druhé, dneska je ten den, kdy se ti splní sen, protože právě teď se stáváš mým kolegou a DJem Hitrádia, protože první srdcovku nehraju já, ale tu vám, dámy a pánové, vybírá můj kolega, skvělý DJ, fajn chlap a člověk, který taky ponucuje, Tomáš. Tady je Bobby Brown.

0: 4. Dva můžou tohle hru si klidně zahrát. Two can play that game na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Což je mimochodem i stejný název pro film ze začátku milénia, ve kterým si shodou okolností Bobby Brown taky zahrál. Moc díky za všechny zprávy, které teď posíláte na WhatsApp 777-937-777. Ozval se i Tomáš, že teda tohle absolutně nečekal a že je rád, že jsem si vůbec jeho zprávu přečetl a že se omlouvá, že mi psal na soukromý Instagram, jak říkám, úplně v pohodě. Srdcovky jsou tady pro vás a jsou hlavně o vás, o vašich vzpomínkách, takže my všichni to tady tak nějak jako dáváme dohromady. Srdcovka na přání dneska ještě bude? Každopádně, Tomáši, jenom pro tebe tady zpráva od Marily, která píše: ahoj Jirko, skvělá rada od kolegy, už to se mnou v práci hází. Takže, jak říkám, tady se pozná dobrý DJ. Takže, kámo, děkuju pěkně. No a co tady mám pro vás dál? Dáme si Britney Spears, děvčata. To je především pro vás. Nebude to taková ta úplná klasika Oops, I Did It Again, i když je to vlastně ze stejného alba. Je to píseň, která je pomalá, romantická. Mně tam dost připomíná ta jedna pasáž i píseň od Michaela Jacksona. I když podle kritiků je to spíš jako hodně podobný na Davida Bowieho, Davida Bowieho a Iggyho Popa, jejich píseň China Girl. Co je zajímavé, tak je, že tuhle píseň pro Britney Spears napsal kytarista od Briana Adamse a také společně s ním Shania Twain, zpěvačka. Ještě předtím, než se úplně proslavila. Takhle to vypadá, když se prostě jako umělci dají dohromady a napíšou píseň pro jinou umělkyni, která to dokáže stvárnit takovým způsobem, že i více jak 20 let na to se to hraje v rádiu. Mimochodem tohle už je 25 let. Britney Spears, právě teď, srdcovka číslo 2.

0: Na Hit Radio srdcovka přesně ve čtvrt na tři. Tohle je prostě něco, co vám zvedne náladu. Phil Collins a Dvě srdce.
1: Hity. Největší srdcovky.
0: Před námi třetí srdcovka a pro dnešní den tak jsem vybral ještě speciální duet, protože si říkám, že když je takhle jako konec pracovního týdne, je dobrý začít pomalu, ale jistě přemýšlet taky nad víkendem. A občas, co vám dokáže ten víkend zkazit víc než počasí, je ta druhá polovička, se kterou ten víkend trávíte. Takže je vždycky velmi důležitý vymyslet, s kým budete trávit ten víkend. A nakonec vám dojde i to, že nejde o to, kde to je, ale důležitý je, s kým to je. No a Sting natočil fantastický duet, který my si dneska dáme jako třetí srdcovku. A tady je přesně jako ukázáno, že je úplně jedno, kde to natáčeli, kdy to natáčeli, ale důležité je, že to natočili spolu. Je to kovbojský song, jmenuje se This Cowboy Song a je to Sting a Peto Benton. Jenom pro vás. Právě teď na Hit Radio v srdcovkách. Pojďte se usmát, i když je venku ošklivě.

0: Malá zastávka ve Švédsku, Liky Lee na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Možná si říkáte, ale tohle není zas tak jako starý. A já na to říkám, ale srdcovky nemusí být jenom starý. Naopak, může to být hit, který je klidně jenom 5 let na světě. Ale je to hit, který nás chytil za srdce a právě proto tady má místo i v našich srdcovkách je třeba právě hit, který jsme teď slyšeli, který mimochodem, kdy to bylo? Ty jsem úplně zapomněl v jakém roce, ale je to nějaký 2010, 2011, něco takového. Hele, schválně. Strejček Google poradí, ano, 2011, takže 15 let, tak tento hit dneska tak má svůj občanku. To je skvělý. A teď je otázka, jaký hit chytil za srdce kdy vás, jo? Srdcovka na přání je pro vás připravená. Pište zprávy na 777-937-777 nebo klidně posílejte hlasovky. Může to být hit, který prostě máte rádi, hit, který vás dojímá, máte s ním spojenou nějakou nostalgickou vzpomínku, nebo naopak to může být píseň, která vás nakopne, potřebujete zlepšit náladu, dodat energii, to všechno umíme. Jestli tohle někdo opravdu umí, tak to není žádný hořčík, jo. Ale je to muzika, je to hudba, jsou to písně. Teď je to na vás. 777-937-777.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
6: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
13: Hit Radio.

0: Hotel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.

pěkné odpoledne, posloucháte Hit Radio, já jsem Jirka Pelnář a tady je srdcovka na vaše přání. Na WhatsApp 777-937-777 jste posílali zprávy, co byste chtěli slyšet a mám tady jednu velkou prosbu. Ahoj Jiříku, potřebujeme s kolegyňkou Jíťou zvednout náladu a energii. Jako každý někdy zažíváme momentálně náročnější období v práci a potřebujeme prostě dobít baterky. Zahrál bys nám naši srdcovku Earth, Wind and Fire, píseň September, to nás nakopne a myslím, že nejen nás. Moc, moc díky, Jana a Jitka. Tak holky, děvčata, no jasně, strašně moc rád. Hele, to počasí, který je venku, jo, pokud je teď u vás taky teda takhle jako šíleně pod mrakem, už začíná být trošku depkoidní, jo, to září, možná už to na vás taky jako trošku padá. A tak si dáme píseň z roku 1978, která se sice jmenuje Září, ale je to přesně pravý opak jakýkoliv podzimní depky. Tohle je doslova a dopísmené hudební babí léto, jo, tohle vám zvedne náladu. Je to tedy od skupiny, která je mimo jiné uvedená také v rock'n'rollové síni slávy. A nebojte se, pojďte to pustit ven, usmějte se, budete teda potřebovat hodně vysoký hlas, něco ve stylu. Ale nebojte se, zaspívejte si, až jste v práci, doma, v autě, kdekoliv, žijeme jenom jednou, pojďte se bavit a usmívat se na celý svět.

0: Legendární Sweet Caroline v moderním remixu, to už je taky srdcovka, Neil Diamond a Two Friends. Dnešní srdcovky jsou za námi a my pokračujeme dál. Snad vás dneska někdo potěší, tak jako mě potěšila Andy a její zpráva, to vám musím přečíst. Píše tady, teda wow, nikdy jsem nepsala ani tobě, ani do rádia, ale dnešní srdcovky mě dostaly. Skvělý výběr, tančím uvaření oběda, děkuju. Tak ne Andy, to já děkuju. A nejenom tobě za tuhle zprávu, ale i vám za to, že srdcovky na Hit Rádiu posloucháte a že se nebojíte mi napsat na WhatsApp Hit Rádia ani mě na Instagram, jaká hudba vás baví. Jakou hudbu máte rádi, co byste chtěli slyšet, protože od toho tady srdcovky přeci jsou, aby vám udělali radost a abyste přišli na jiné myšlenky. No a akord v dnešní době, že jo, kdy to zase bude nátřesk teďko předvolebních slibů a útoků jedné strany na druhou a tak, možná už jste taky z toho unavený. Nakonec je to vlastně jedno, protože stejně všechny sliby jsou pase, to už víme. Benzín je za 50 korun, hypotéky za nesmysl. Teď ještě pokud po 50 přijdete o práci, tak jste úplně v háji, protože se sníží podpora v nezaměstnanosti. To je super, jako by v tomhle věku všechny firmy stály s otevřenou náručí a vy byste měli 10 nabídek na práci na každém prstu. Takže, jak říkám, pojďme se nestresovat a aspoň v rádiu si poslechněte to, co máte rádi. Posílejte mi vaše přání a zítra ve 12 si dáme další srdcovky. Do 13. hodiny do zpráv ještě třeba. Tohle, co vás taky postaví na nohy. A co se taky objevilo dneska jako srdcovka na přání. Echo, Robert Burian, Žijeme len raz, tady na Hit Rádiu. Už za chvilku.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
9: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
10: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
11: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Mariano David tady na solové dráze, ale prý se podle všeho vrací zpátky do Måneskin. Tak uvidíme, je 12.59, před námi nejnovější zprávy na Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pokračuje oprava silnice z Liptálu na Sirákov, jezdí se tam Kivadlovi na semafor. Stejná situace platí mezi Potečí a Valašskými příkazy, anebo za Bystřicí pod Lopeníkem směrem na Starý Hrozenkov. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažeň stres.
4: Vest Zlín CZ.
5: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
9: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
10: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
16: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. Zálohování PET lahví ministr životního prostředí Igor Červený zavádět nechce. Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích. V případě hliníkových plechovek zálohování nevyloučil. Lidé by je ale nevraceli do obchodu, jak to prosazuje někdejší šéf rezortu Petr Hladík. Po přechodu studené fronty se citelně ochladilo. Zítra bude ještě pršet hlavně na východě země. O víkendu se počasí postupně uklidní a místy se ukáže více sluníčka. Odpolední teploty budou v sobotu i v neděli stoupat na 24 stupňů. Další déšť pak dorazí v noci na pondělí. No a komáři mohou přenášet infekční nemoci i teď na podzim. Cestovatelé by proto měli být opatrní, hlavně při cestách do jižní Evropy a Asie. Hrozí například západonilská horečka nebo horečka dengue. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný.
17: Není důvod kvůli riziku nákazy rušit dovolenou nebo měnit cestovní plány. Je ale potřeba počítat s tím, že komár na jihu Evropy už nemusí být jen nepříjemným hmyzem, ale může přenášet i infekční onemocnění. Ochrana je přitom jednoduchá. Základem je vhodný repelent a důsledná ochrana před poštípáním, a to i během dne.
16: Důležité je také nosit oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a chránit prostor, kde spíte. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Silničáři na Valašsku dokončují jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb posledních let. Palačovská spojka zlepší napojení regionu na dálniční síť a odvede z obcí část tranzitní dopravy. Má řidičům začít sloužit v druhé půlce října. Ještě předtím se ale otevře cyklistům, bruslařům nebo běžcům, a to už tuto sobotu na dni otevřené silnice.
18: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Počasí na východě Moravy se nám výrazně změnilo. Dnes čekejme maxima jenom kolem 20 stupňů. K tomu většinou oblačno, výjimečně polojasno. Zítra čekejme přehánky a do 15 stupňů.
19: Hit Radio.
20: Jirka Pelnář.
21: Hit Radio.
0: Je 13 hodin, posloucháte Hit Radio a ta 13 je docela symbolická, protože po 13 letech se Davis Cup vrací zpátky do Prahy, a to konkrétně tedy do O2 Areny. Budeme si povídat v této hodině o tenise, jaké máme šance, proti komu budeme hrát, kdo za nás nastoupí, a taky vám řeknu, jak se na Davis Cup můžete dostat úplně zadarmo. To všechno už za cca 10 minut, do té doby Tom Walker, Sonic nebo právě teď duet Eva Farna a Miraj Navrátil.
22: Hit Radio Zlín.

0: Cause I will leave the light on.
1: Na Hit Rádiu Tom Walker s písní Nech. Jak to říct? Nech světla roužnutý. Rozsvícený, ano. Nech rozsvícený světla, děkuji, to je to správné slovo. Ačkoliv já bych teda teď radši trošku zasnul, protože je fakt, že jsem normálně zapomněl i češtinu, jak se mluví. Protože tady koukám na reklamu, kterou teď vytvořila herečka Sydney Sweeney. Ta propaguje sporty v nejvíc sexy reklamě v historii. A upřímně je to reklama, na kterou se nedívejte v mobilu v MHDčku, kde vám všichni koukají přes rameno. Asi ani radši doma na gauči, to pánové nedělejte, když tam s váma bude vaše paní. Já jsem taky rád, že jsem tady ve studiu teďko sám, když tady takhle na to koukám. Je to mazec, jo. Jak to říct hezky. Na té fotce by byly balony, i kdyby propagovala hokej, jo. Stojí to za to, doslova. Někomu doslova. Tak, ale teď jako proč, jo, o tom mluvím, protože tady koukám, že Sydney Sweeney tady kromě jako všech sportů, možných, míčových hlavně, tak propaguje i tenis. A na tenis my se tady na Hit Rádiu těšíme, protože po 13 letech se vrací Davis Cup do O2 Areny, hrajeme proti USA a amíci přivezou to nejlepší z nejužší světové špičky. Nebude to jednoduchý, ale loni jsme senzačně taky dokázali porazit, navíc u nich, a teď hrajeme doma. Když to vyjde, tak Česko pak míří na finálový turnaj mezi 8 nejlepších a vy u toho můžete být příští víkend taky a díky Hit Rádiu zadarmo, protože zítra mezi 12 a 15 hodinou vám budu rozdávat lístky na Davis Cup. Vyhrát si můžete v dokonalé desítce Hit Rádia. Takže i zítra je důležité, abyste poslouchali Hit Rádio mezi 12 a 15 hodinou. Já vám budu držet palce. Nebude to nějak extra složitý, nebude to nějak extra náročný, ale možná i trošku, jako ve sportu obecně, toho štěstíčka budete trochu potřebovat. Teď Daša a Austin na Hit Rádiu.

Lukas Graham na Hit Radio a jeho velmi emotivní příběh o dospívání, o životě celkově. No, doporučuji, někdy si najděte překlad, až z toho trošku mrazí. Jmenuje se Seven Years, 7 let. Když nám bylo 7 let, tak jsme ještě mobilní telefony neměli, že jo? Dělali jsme úplně jiné věci, hráli jsme si úplně jinak, než si dneska hrajou 7leté děti, ale u těch mobilních telefonů tak ještě chvilku zůstanou, protože máte taky pocit, že když teďko telefonujete, takže prostě někdy máte dobrý signál, někdy máte špatný signál a většinou, když máte špatný signál a blbě slyšíte toho druhého na telefonu a podíváte se na displej, tak vidíte, že máte plný signál. Je to trošku začarovaný kruh, ale existuje na to jeden trik, jo, a ten vám řeknu za chvíli, jak zlepšit signál. A nic k tomu nebudete potřebovat. Žádný alobal, nic takovýho, jenom vaše ruce. Podrobnosti za chvíli, do té doby, z hitu například Rehab, a nebo trocha letní romance, Shawn Mendes, Camila Cabello a Señorita. Už za chvíli, tady na Hit Radio.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz
0: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. zlín360.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hotel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Tak pojďme na to.
4: Tak minuta šampionů startuje teď.
3: Zuzka Heřmanův Měštec, spánek tak 7 z 10, má dvě práce a není čas nespat.
4: Měštec.
3: A co tam je?
4: Katka Praha, poslední dny spí dost dobře.
3: Káje Batelov, kvalita spánku se zhoršuje s ubývajícím týpem.
4: Jsme na konci.
3: Ty počkej, čemu se smál?
5: Já pořád hledám na mapě Heřmanův Měštec.
4: Já ještě jsem říkal Heřmanův Měštec. Je to Heřmanův Městec.
3: No jo, tak pane bože, tak vy občas napíšete něco s háčkem, něco bez ní, tak já se v tom pak nevyznám.
4: Teďka už to jedno, Heřmanův Měštec, já jsem odladil.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Hit Radio Rehab in my head, je 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a teď vám dám radu k nezaplacení. Máte většině slabý signál, když telefonujete. Je tady tip, telefon vždycky je lepší držet v pravé ruce. Podle vědců z Dánska totiž mobilní telefony v pravé ruce a u pravého ucha mají vždy silnější signál než v levé ruce a u levého ucha. Může za to prý kompozice většiny přístrojů a umístění antény uvnitř, která počítá automaticky zpraváky. Zajímavý, co? Přitom taková blbost. Další nespravedlnost pro vás leváky, ale jsem zvědavý, jestli to teda opravdu funguje. Jo, tak až budete s někým telefonovat a bude vám vypadávat signál, zkuste to. I když vlastně, teď si říkám, lepší rada v dnešní době je obráceně. Až budete s někým mluvit a už ho budete mít plný zuby, tak stačí vzít telefon do levé ruky, vypadne signál a vy máte klid.

Andraže Motýly, tak tímhle hitem odstartovali svůj poslední koncert ve Foru Kalín. Už je to 6 let. Si říkám, bylo by na čase se konečně vrátit. Kluci, chybíte nám, co? Tak šup, šup, šup. Chtělo by to nějaký comeback. Před 6 lety to mimochodem byla úplně jiná doba. Byty stály o polovinu míň než teď a jablíčkáři měli iPhone 12 SE. Dneska jsou byty za nesmysl a Apple včera představil vyklápěci iPhone 18. Taky za nesmysl. Ta nejdražší verze je cirka za 90 000 korun. 90 000. Dali byste to za mobil?

0: Taylor Swift anebo Rose a Bruno Mars. Už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Uzavřená je stále část silnice mezi Žeranovicemi a Martinicemi. Musíme delší cestou přes křižovatku U Zahradnictví. Mezi Zdounkami a Něčicemi pracují silničáři. Projíždí se kolem nich kyvadlo jedním pruhem. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V neděli začne měsíc dobročinné závěti. Koalice za snadné dárcovství chce dárce a dárkyně podpořit v tom, aby se psali poslední vůli a pamatovali v ní na prospěšné organizace. Lidé za loňský rok v závětích odkázali na dobročinnost desítky milionů korun. Mezinárodní den závětí připadá na 13. září a detaily najdeme na webu www.závětpomáhá.cz. Se začátkem školního roku významně narůstá počet nehod u škol a školek. Potvrzují to statistiky portálu nehod. Jak si pak poradit ze situací, kdy nemáte pojízdné auto, ale potřebujete děti dopravit či vyzvednout ze školy? To popisuje Adéla Janů, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
11: Když auto nečekaně skončí v servisu, lidé často musí řešit nejen samotnou opravu, ale také to, jak se po dobu několika dní obejdou bez něj. V ČPP jsme proto přišli s novým připojištěním nákladu na náhradní dopravu. Klient v případě opravy dostane za každý den částku 300 nebo 600 korun podle sjednané varianty. Částku může využít například na veřejnou dopravu, taxi nebo sdílené auto. Účtenky za náhradní dopravu přitom klient pojišťovně dokládat vůbec nemusí.
10: Nejčastěji se bourá kolem 3 hodiny odpoledne. Island příští únor předloží návrh zákona zakazující komerční lov velryb. Island, Norsko a Japonsko jsou zatím jediné země na světě, kde je lov těchto savců legální. Tato praktika však na evropském ostrově vyvolává dlouhodobě protesty ze strany ochránců zvířat i filmových celebrit. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Zlín je o krok blíž rekonstrukci velkého kina. Radní už vybrali firmu, která má mít modernizaci na starosti. Posvětit to ale ještě musí zastupitelé. Vybraná společnost bude taky stavět podzemní parkoviště a zajistí jeho provoz. Kdy přesně přestavba začne, zatím není jasné. Nicméně se znovu otevřením kina se počítá do 3 let.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Studená fronta dorazila, dnes bude na východě Moravy zhruba o 10 stupňů méně než včera. Čekejme odpolední maxima kolem 20. K tomu po většinu času oblačno, přechodně i polojasno.
8: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio. Ty tady čtu, že Donald Trump prý řekl, že dá každému $5,000 za to, když jim dá hlas ve volbách. Ty tady teď hledám, kam to můžu hodit, kam to mám poslat, je 10. září, do vyplaty ještě necelý týden, to by se nám hodilo hodně. Takhle, dávat peníze voličům za jejich volební hlas. Je to správně nebo ne? I to by se vlastně dneska možná hodilo do našeho nepopulárního názoru. No, uvidíme, co na vás čeká v nepopulárním názoru. Dáme jeden hit a jdem na to.
8: Hit Radio Zlín.

0: Cyrus na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady jako každý čtvrtek ve 2 hodiny odpoledne, je tady nepopulární názor. Slibuju, nebude se to týkat politiky, vůbec nebudeme si tím kazit den, ale mám tady docela jako zajímavou věc, kterou jsem teď vyslechl u mých přátel, kteří se jako hodně rozhádali. Manželský pár, jsou spolu jako strašně dlouhou dobu a hodně, ale jakože hodně se rozhádali, kdy ona ho označila za alkoholika, jo? A teď tedy já se zkusím postavit na stranu toho mýho kamaráda a uvidím, co vy si o tom budete myslet. Tak schválně.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Jedno pivo denně k večeři, i když je to každý den, neznamená, že jsem závislý na alkoholu. Neznamená to, že jsem alkoholik. Co vy na to? To jsem teda zvědavý. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Dejte vědět, co si o tom myslíte. Na jaké jste straně? Každý čtvrtek ve 2 odpoledne si opravdu můžete na Hit Rádiu říct váš názor. A nikdo vám za něj, jak se říká, už neutrhne. Tak pojďte. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Maroon 5 na čtvrteční odpoledne.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je pravda, že když si dám jedno pivo denně k večeři, tak nejsem alkoholik? A nebo naopak už mám nějaký problém? Tak to je nepopulární názor, který dneska jako řešíme. Otevřel jsem to tady kvůli tomu, že mý přátelé se doma jako fakt extrémně rozhádali, kdy on byl označený za alkoholika. A tak chci vědět váš názor, který vy posíláte na 777-937-777. A musím říct, že to je teda jako extrémně tenký led a zásadní téma, protože přece jen tady v Česku jsme národ pivařů. Tak co vy na to?
2: No ahoj Jarča, já si myslím, že jedno pivo jako národ pivařů prostě k večeři patří. Čauky.
0: Díky moc za zprávu. Další. Dobrý den, když si dáš jedno pivo k večeři, jestli jsi alkoholik, za mě ne, zdraví Fany. Ahoj Jiříko, i když se mi to říká blbě, ale něco podobného řeším já momentálně doma. A jak jsem řekla mému muži, i pivo je alkohol a pít ho každý den prostě v pořádku podle mě opravdu není. Neříkám, každý si někdy musí vyhodit z kopejtka, možná se trošku opít, jasně, ale pít opravdu každý den, tak to by se podle mě nemělo. Takže se přikláním na stranu tedy té kamarádky, že ano. Další zpráva. Bohužel alkoholik seš z vědeckého hlediska, ale já taky mám jednodenně po celodenním. Jasně. Další. Můj manžel pije denně 4 až 5 piv, někdy víc, a nepřijde si jako alkoholik. Tak jedno vem čert. Jasně. On si tak nepřijde, tak jako logicky. Další. Hele, je to tak. Střídmý. Sice střídmý, ale alkoholik. Zdraví Eva. Další hlasovka, jestli tady něco najdu.
3: Ahoj. Pokud by zůstalo opravdu u toho jednoho piva k večeři a pak už by to ale nepokračovalo, tak dobře, alkoholismus to asi nebude. Ale pokud pak večer, já nevím, 3x, 4x do týdne bude pokračovat v pití jakéhokoliv dalšího alkoholu, tak sorry, ale to už pak alkoholismus rozhodně je. Terka.
0: Díky, Terko. Ještě tady docela zajímavá zpráva a názor na to, že hele, udělejte test. Řekněte mu, že jeden den si to pivo nedává, nebo ať si to pivo nedává a uvidíte, jestli se bude cukat nebo ne. Jo? Když to v pohodě zvládne, tak není. Když bude mít problém, tak je. Tak já věřím, že to jako zvládne, aby taky zvládnul, ale nechci.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
0: Ještě si dáme Coldplay, taky Kateřinu Marii Tichou a pak to rozsekneme. Dejte vědět, co si o tom myslíte. 777-937-777. Posílejte zprávy, posílejte hlasovky do nepopulárního názoru.

0: Zničená zem a Kateřina Marie Tichá. Posloucháte Hit Radio, za chviličku Eva Max.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jedno pivo denně k večeři ze mě nedělá alkoholika. Tak to je nepopulární názor pro dnešní den. Pojďme do finále. Těch zpráv je tady opravdu strašně moc. Díky za to, že píšete na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Mám tady ještě několik hlasovek. Vybírám jednu.
2: Ahoj Jirko, tak já si myslím, že za mě to alkoholik naprosto jednoznačně je. Je to alkoholik, protože dát si jedno pivo denně, to je strašný hřích. Myslím si, že potom je tak strašně opilý, že ani neví o světě. Takže za mě je to rozhodně alkoholik a měli by ho rozhodně i zavřít. Ne, jako ze srandy, jo? Každopádně si myslím, že jedno pivo denně, alkoholismus rozhodně není.
0: Díky za zprávu. No a ta druhá zpráva, kterou tady mám, kterou bych to uzavřel, tak to je od paní Marie a ta píše: dobrý den. Ano, je to alkoholik. Ne, pardon, to jsem nechtěl. Tady, ahoj, názor doktora. Tady, názor doktora je, že alkoholika nedělá množství, ale pravidelnost. A tím se nám ty váhy zase vrací zpátky, takže dnešní rezumé z toho je, že je to samozřejmě vždycky o úhlu pohledu, od toho, kdo se na to kouká, jak to někdo pije, a od toho, kdo to pije, to jako každopádně. A možná, že je asi jako pravda, aby se nad tím člověk občas zamyslel a zkusil si to říct třeba trošku jinak. Když si každý den, třeba 20 let, každý den dáte cigaretu ke kávě, jste závislí na nikotinu. Odpověď je na vás.
3: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Atención!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
13: Yes, sir!
14: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
16: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
17: Aby stavba šlapala,
5: musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.

0: Chelpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Senfeld na Hit Rádiu ve 14 hodin 35 minut. Zítra ráno zase v 7 hodin a 10 minut se ozve zvonek v našem vysílání ve snídaní šampionů a to je ta chvíle, kdy vy máte otevřít dveře. Jo, to je důležitý, protože když otevřete dveře, může se stát, že my u těch dveří budeme stát a budeme mít v ruce minimálně 5000 korun v hotovosti pro vás. 5000 je ta minimální částka. Pokud nám nikdo neotevře do 30 vteřin, tak přihazujeme každý den tisícovku. Takhle vám dohromady rozdáme až 100 000, protože ten poslední pátek zářijový, tak tam nebudeme mít v ruce 5000, ale rovných 50 000 korun. Jak se můžete zapojit do hry, kdo pak to zvoní, tak to si dočtete na webu hitradio.cz. Dneska ráno tak to dobře dopadlo, dneska ráno bylo super, dneska jsme předali 7 000, no a tím pádem zítra začínáme od začátku, takže zítra pro vás máme rovného bůra. Takhle bůra před víkendem, why not, proč ne, super, držím palce. A je úplně jedno, jestli budete ráno namalované, nebo jestli budete v pyžamu, nebo jestli budete mít kolem sebe děti, kteří budou říkat, mami, my to nestihneme do školy. Prostě za těch 5000 to podle mě stojí. Kdo pak to zvoní na Hit Rádiu? Zítra ráno ve snídaní šampionů.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

0: čtvrtě na tři odpoledne, za chviličku ještě David Guetta, taky One Man Show a Cizí zeď. Já vám přeju pohodový zbytek dnešního dne. Děkuju moc za upřímné zprávy do nepopulárního názoru. Nebylo to dneska lehké téma, úplně na rovinu, ale myslím si, že je důležité otevírat i takováto témata v rádiu. Je to trochu kontrast proti středeční roletě dvojsmyslu, to je pravda. Mimochodem, když jsme u té zábavy, tak na Instagramu Hitrádia už máme i video z vysílání, kdy jsme probírali nejšílenější výmluvy. Tak ta nejlepší a nejdrzejší výmluva už je na sockách, můžete se kouknout a klidně napište, co si o tom myslíte. Já jsem Mirka Pelnář, přeju pohodovej zbytek dne, těším se na vás zase zítra v pravé poledne, pokud tedy dobelhám. Já teď letím na kapačky, není nad to mít vyhřezlou plotinku, jo? To je jako velká zábava, to vám povím. Takže se slzou v oku se teď zvednu ze židle a předám štafetu odpolední show. S nima je slza v oku taky zaručená. Tak se smějte.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz. Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
11: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodní dům.cz.

0: is the answer.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy, patrně přes ulici Všehrdova v Uherském Hradišti. Tady máme nehodu osobního auta s chodcem. Je to se zraněním, na místě všechny záchranné složky. Projíždě tak velmi opatrně. Kdyby něco přibylo, 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vepřová kýta bez kosti kilo za skvělých 79,90. Madeta jihočeské máslo se zákaznickou kartou za 39,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: On air,
2: online
3: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
7: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Budova 34 definitivně zmizela ze Zlína. Dnes 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami strhl poslední část vyhořelého torza a na závěr se několik pater samozřítilo. Na místě teď zbyla velká hromada suti a společnost Krým, co by majitel objektu, bude řešit její odvoz. Firmu na likvidaci odpadu chce vybrat do konce září. Jednodenní dálniční známka bude nejspíš opravdu platit 24 hodin od zakoupení. Změnu dnes sněmovna odeslala do třetího čtení. Zatím je to tak, že jednodenní známka platí jenom do půlnoci toho dne, kdy si ji koupíme. 24-hodinová by měla být od ledna. Dětské cyklosedačky mají problémy s bezpečností. Ukázala to Evropská kontrolní akce, do které se zapojila i Česká obchodní inspekce. Výsledky nám představí mluvčí František Kotrba.
8: Kontrolováno bylo celkem 28 modelů a 25 z nich prošlo i laboratorním testováním. Z těchto laboratorně testovaných výrobků, jich 17, to představuje více než 2/3, nesplnilo alespoň jeden z požadavků normy.
7: Nejčastější byly problémy u zádržných systémů. Cyklosedačky byly taky málo pevné a trvanlivé. Teď jedna přelomová zpráva pro český sport. Na opravy nebo stavby nových sportovišť bude v příštích letech výrazně víc peněz. České unii sportu se totiž podařilo vyjednat, aby se na tyto investice daly využívat peníze z evropských fondů. Mohlo by to přinést 5 až 10 miliard ročně.
3: Počasí v pěti slovech.
0: Na to tady máme rosničku.
7: Oblačno, zítra déšť a chladněji.
0: Dobře, uznám.
7: Je to krásný.
3: Možná nejsme největší krát.

0: bojovat. Bojovat proti špatným jídlům, špatné gastronomii, zároveň proti UHO a taky špatně osmaženým řízkům.
1: Prostě půjdem do jídelny, přátelé.
0: Přesně tak, když se řekne jídelna, tak nás napadne školní, ale za chvilku se budeme mluvit o těch, které jsou pro veřejnost. Jestli do nich chodíte, jestli to máte rádi, to v těch jídelnách, trošku se nad tím zamyslíme.

0: Taky Robin Schulz a Kaido na Hit Radio Zlín, a jinak ve Štípě vznikne teda jídelna i pro veřejnost. Ona teda bude původně samozřejmě školní, nicméně budeme tam samozřejmě i my, jakožto veřejnost, klidně chodit a najíst se. A mě to jako vlastně dovedlo k myšlence, že já už jsem nějakou takovou jako podobnou zprávu, že se otevře nějaká jídelna, neslyšel jako mraky let. Jídelny se neotvírají, aspoň teda nevidím o tom, nevím to.
1: Možná jich dost, ne? Možná to je prostě tím, že jako
0: já vím
1: trh si to nežádá.
0: Já vím o jedné, která někde byla před 8 lety, ale nevím, jestli tam furt je.
1: V centru jako Zlína je jídelna, v Malenovicích na škole si můžeš dokonce odebírat obědy domů, taky Pavle.
0: Jo.
1: No, podívej.
0: Za kolik? Počkej, tak jinak, necháme to teďka na vás, jo. 601 13 13 05, chodíte do jídelny a chodíte tam rádi, nebo je to z nějakého, že to máte jako třeba kantýnu, jako v práci, nebo něco podobného. Šli byste takhle do jídelny na oběd? Neupadá to už za tu dobu, za ty poslední třeba 10 let? Nechám to čistě na vás, jsem zvědavý, pak se k tomu můžeme vyjádřit.

0: přesto, že já tvrdím, že jsem řekl naše studiové číslo WhatsAppu na, do Hitradia
1: Zdivčáka. Pavle, neřekl jsi to v tom vstupu, že mají prostě kam mají psát jako.
0: Tak jako tak.
1: Nikdo neví, všichni mají rozepsanou zprávu, čekají prostě a nic. Mm-hmm.
0: Já tady jenom nevidím zprávy, sakry. Takže...
1: Dobře, no. Tak ti nás mají uložený, tak ty jsou lepší, jako ano.
0: Jste lepší, co nás máte uložené. 601 13 13 05, pro jistotu zopakuju. My jsme se bavili na téma jídelny, jestli tam chodíte, nechodíte, jak tohle vlastně vnímáte, pro většinu, když se řekne jídelna, nám se vybaví uho, nebo takové ty jako staré klasiky.
1: Prostě rychle, občerstvení, taková ta rychlovka, prostě řízek smažený hnusný.
0: Ne? Ivča. A to já na jídelny úplně zapomněla. Nám jednou u práce, když si zavřeli, od té doby chodíme na meníčka a ani nás nenapadlo nějakou hledat. A to je, ty jsi řekla, že v centru Zlína nějaká je.
1: Je, no.
0: Ona je tam, jak kdyby směrem dolů, že jo?
1: Dolů odkud, jako? Musíš dát bod, abych věděla, kam jdeš dolů, jako. Od náměstí dolů, ano.
0: Ke Kruháči.
1: Ano,
0: jo.
1: Ano, jsi správně, ano.
0: Tak pozor, já jsem tam kdysi asi před 15 lety dělal praxi.
1: Nekecej.
0: Vždycky mě vždycky ráno poslali, řekli, hele, běž dělat zelí.
1: A tam od té doby, co jsi odešel, no. Tak to jde jenom nahoru, Pavle.
0: No, jenom to vygradovalo 4 hvězdy. Ríša, my měli akorát kantýnu v práci, ale je pravda, že když jsem měl do Zlína, chodil jsem na jídelnu k náměstí, no. O které ani nevím, jestli tam je, tam má úplně stejně jako já. A do dneška vzpomínám na to kompotované ovoce. Už mi to vlastně i chybí. V restauracích ho člověk normálně totiž nevidí.
1: Počkej, jak jako chybí kompotované ovoce, co pak nemáš maminku nebo prostě dědečka, který jako doma dělají kompot. Jako.
0: Jo, takhle,
1: já si neustále od maminky vozím kompoty. Jako.
0: Jo, já že si maminku mám nakompotovat. Co
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
13: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
12: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
13: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vepřová kýta bez kosti, kilo za skvělých 79,90. Madeta jihočeské máslo se zákaznickou kartou za 39,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
14: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
4: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A už tuto neděli se všichni budeme těšit na 18. hodinu, kde na Trinity Bank Arena Luďka Čajky rozjede takové, řekl bych, menší derby proti Přerovu. Tak uvidíme, jak se samozřejmě bude dařit. Nicméně Pepa by se tam chtěl podívat úplně gratis a my lístky právě na tento zápas rozdáváme celý tento týden v Hlavou proti Zlínu. Pepčo, nazdar.
2: Ahoj.
3: Prosím tě, jako startovní otázka musí zaznít, si fanoušek zlínských Beranů.
2: Ano.
3: Výborně, tak můžeme pokračovat.
1: Dobrý, tak prosím tě, před tebou tři jednoduché otázky na téma náš stadion, Luďka Čajky. Tak držím ti pěsti, když tak Šárka pomůže, ok?
2: Dobře.
1: Kolik diváků se vejde na náš stadion při hokeji? Za A 2000, za B okolo 7000, anebo za C okolo 15 000?
2: Myslím si, že za A.
1: 2000
3: je málo, přitlač.
1: Slyším, že říkáš, že to je málo.
2: Málo.
3: Je to šťastné číslo.
1: Jako 69. Jako se... Aha.
3: Pavle. Je to Bčko.
1: Prej Bčko.
3: Je to Bčko, věř mi.
1: Máš? No, řekni Bčko.
2: Tak Bčko.
1: Váště si.
3: Výborně.
1: Okolo 7000. Která z těchto akcí se na stadionu taky v minulosti konala? Za A mistrovství světa v házené, za B mistrovství světa ve fotbale, anebo za C mistrovství světa v pojídání rohlíku v parku?
2: Za B?
1: Ve fotbale, jakože by se na stadionu hrál fotbal, jako jo? Rozmysli si to.
2: Tak parky tam asi nebudou a volejbal.
1: No házená,
3: házená,
1: no.
3: To byla.
1: Zkus házená.
3: Řekni A, přesně.
2: Tak za A.
3: Výborně.
1: Ale na první pokus ty jedeš dneska. A poslední. Jak se stadionu našich Beranů říká lidově? Za A čajkárna, za B bejkárna.
3: No tak.
1: A nebo za C fajkárna.
2: Tak toto by mohl trefit na poprvé za A.
3: Jasně. Výborně.
1: Kromě toho, Pepče, že jsem se asi třikrát spotil, tak jsi to zvládl. Jej se.
2: Já taky.
3: Pro mě jsi byl výherce už tím, že jsi řekl, že fandíš prostě Zlínu v hokeji, jo, a to stačí.
1: To je jako pravda.
3: Jo, to je krásné.
1: Dva lístky jsou doma, koho vezmeš sebou?
2: Asi syna.
3: Pěkně,
1: pěkná,
3: ano.
1: Party.
3: Mě taky bral tatínek jako malou na hokej a podívej, teď už jsou stará baba a stále mě to drží. Takže
1: jsem
3: krása.
1: Rád, že jsi to řekla sama. Tak jo, mějte se, nazdár, ahoj.
2: Jo, díky moc, ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: My jdeme chválit. Na Hit Radio Z. Odpolední show, můžeme říct, že je to z nějaké části naše vizitka a naše zásluha,
1: to
0: že jsme
1: píš, rozhodně
0: podporovali naše berany a proto vstupují do sezóny výhrou.
1: To nevím, ale se jakou výhrou ještě no, je potřeba dodat, no. Protože to je velká pecka. Jako.
0: Proti komu to už 6-3.
1: 6-3. Znáš to, jak moje sestřenka mi si říkala historku, že když začali chodit na hokej jako mladí holky a chodili tam, protože chtěli jako, že to bylo cool, že jsou jasný. Na hokeji. A pak jako poslouchali, co skanduje ten kotel, ne? A že jako, co říkají 6-3, proč 6-3? Asi chtějí, aby to dobalo 6-3, no ono to bylo jako Ševci, že jo? Takže Ševci a 6-3 je od té doby pro mě prostě naprosto jako srdeční záležitost. Takže krásně to doplnili.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
7: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun.

0: super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Týdeník Květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové Květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: dávka.
1: Pomaličku, ale jistě se nám blíží 16. hodina, což znamená, že přijdou čerstvé zprávy. A pokud bych měl nalákat na čerstvé zprávy, tak řeknu jenom jednu věc.
2: Prosím tě, počkej, opatrně, prosím tě, fakt opatrně, Pavle, ale fakt.
1: Já si myslím, opatrně, že jste všichni, co bydlíte tak jako na tom Luhačovicku, že jste byli v létě na dovolenou v Egyptě. Tutově.
2: Trochu to tak vypadá, nebo hosté no. Přinejmenším, protože ano, Luhačovice trápí už nějakou delší dobu střevní chřipka, kterou tam pár klientů lázní schytalo, tak se na to podíváme za chvilku ve zprávách podrobněji, protože hygienici už zakročili, jak konkrétně, dozvíte se za chvilku.

0: Teď v nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Lešnou, směrem na Vsetín, máme havárku osobního auta. Na místě už všechny záchranné složky, tady projíždí teda velmi opatrně. 601 13 1305, náš WhatsApp, kdyby něco.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
6: tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Z budovy 34 ve Zlíně už je jenom hromada suti. Při demolici se dnes poslední část budovy zřítila. Množství suti se odhaduje na 140 tisíc tun. Teď se hromada bude den dva rozhrnovat, aby se zjistilo, co je vlastně pod ní. Společnost Cream jako majitel objektu bude řešit její odvoz. Firmu na likvidaci odpadu chce vybrat do konce září. Podrobnosti najdete na hitradiozlin.cz a video ze zřícení na našich sociálních sítích. Pokud by Česká republika měla zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda okamžitě zakročí, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ceny paliv za uplynulý týden opět výrazně poskočily, konkrétně skoro o 2 koruny na litru. Nafta stojí už 47,80 a benzín 44,20, ten je nejdražší za poslední 4 roky. Hygienici zakázali léčebnému domu v Luhačovicích přijímat klienty. Důvodem je epidemie střevní chřipky. Lázeňský dům Praha nesmí hosty ubytovávat zatím do příštího úterý. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění vyvolaného noroviry. Hroznů bude letos o 30% méně, může za to sucho. Vyplývá to z prvních odhadů svazu vinařů, nicméně lokálně se propad výrazně liší. Škody bez započtení ušlého zisku můžou dosáhnout 500 000 000 korun. Vinobraní, jehož hlavní část začala minulý týden, bude letos zřejmě velmi rychlé, protože téměř všechny odrůdy dozrávají současně.
3: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: Hrozně moc se všem omlouvám do Doubrav. Já jsem vás chtěl dneska pozdravit,
11: ne.
0: Ale ne.
11: Sorry Doubravě, ale ne. Dneska to musí být nová dědina, moje rodná Víska, krásná, no, úžasná.
0: Proč jako?
11: Protože my tam máme v sobotu úplně super akci a přátelé, musíte tam dorazit, jo. No. Protože za prvé dobrovolní hasiči tam ukončujou sezonu podhostinské hasičské ligy, takže takové to slavnostní vyhlašování, výsledky, prostě gratulačky, všecko bude. A pak tam dáme rokoteku, kterou hraju já.
0: Ty děláš rokoteku?
11: Ano, to si píš.
0: Znamená to, že budeš jako DJ mít sluchátka, míchat to?
11: No, zkusím to, uvidím, jak to dopadne.
0: Takže ne, takže no, ne, stačilo tak... říct ne jenom, no.

nejen za námi, na Hit Radio Zín odpolední show. Já jenom připomenu, že je tady nádherné období, babí léto, aneb gastronomická paráda pro nás všechny, protože se jede burčák. V Uherském Hradišti teda samozřejmě už teďka o víkendu například začínají slovácké slavnosti vína, tak už to na nás všude bude proudit to vínečko, no ale zároveň s tím samozřejmě i ten burčák a s tím spojené burčákové pochody. Chodíte na burčákové pochody? A pokud jo, je to tak, že se člověk prochází a pak se hrozně zbombí? Já jsem nikdy nebyl. Tak by mě to zajímalo, jak tohle vlastně vnímáte, máte, jestli chodíte pravidelně. Protože aspoň třeba já ze svého okolí, mě tam nikdy nikdo nevzal, protože z mého okolí tam nikdo nikdy nechodí. Tak se moc rád nechám pokochat tím, jaké to vlastně je. A jestli člověk vždycky jako tak, jak já si představuju, že když jde ten burčákový pochod, že pak skončí někde ve škarpě.

0: Tady na Hitrádiu zím odpolední show padla otázka, jak to máte s burčákovými pochody, jestli milujete, chodíte, nechodíte. Já bohužel nechodím, já nemám kamarády, kteří by na to chodili, aby mě tam vzali.
1: Ale víš, čemu se u nás říká burčákový pochod?
0: Ještě jednou, nemám kamarády, kteří by mě tam vzali.
1: Jo, počkej, Pavle, já tě jednou vezmu na burčákový pochod. A teď ti ale řeknu, čemu se u nás říká burčákový pochod, jo?
0: No.
1: To, že si dáš burčák, ten tě prožene a pak máš pochod víš kam.
0: No? Jasně.
1: Takže tak, jo.
0: To je spíš možná burčákový běh.
1: No, ano. Tak na ten tě přesně vezmu, ráda.
0: Tak Hanka psala, burčákové pochody milujeme, my vždycky chodíme pravidelně přes Pálavu a to je náhodou skvělý. A ano, člověk, když si to nepohlídá, tak to může skončit nevalně.
1: A dívej, přesně, Hanička ví, jo.
0: No.
1: Takže ano, z burčákového pochodu je rázem taky běh, ano.
0: Jitka, to my chodíme hned na dva takové pochody pravidelně a pak si ještě jeden děláme pravidelně na zahradě. Když toho nakoupíme dost, tak pozveme kamarády a to je burčákové posezení zase. To je hezký. To mě láká možná trošku víc. Jako,
1: jo, jakože bez chození prostě jenom sednout a popíjet.
0: Maximálně.
1: Ideál.
0: Radek to zabil. Burčák mi nechutná, čárka, ale projít bych se šel. Děkujeme.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
5: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
7: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
13: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Tak pojďme na to.
20: Tak minuta šampionů startuje teď.
21: Zuzka Heřmanův Měštěc, spánek tak 7 z 10, má dvě práce a není čas nespat.
20: Měštěc.
1: A co tam je?
20: Katka Praha, poslední dny spí dost dobře.
1: Káje Batelov, kvalita spánku se zhoršuje s obývajícím týpem.
20: Jsme na konci.
1: Ty počkej, bám. Čemu se smát?
22: Já pořád hledám na mapě Heřmanův Měštěc.
20: Já ještě mi říkala Heřmanův Měštěc.
1: Je to jak to je?
20: Heřmanův Měštěc.
1: No jo, tak pane bože, tak vy občas napíšete něco s háčkem, něco bez ní, tak já se v tom pak nevyznám.
20: Teďka už to jedno, Heřmanův Měštěc, já jsem odladil.
19: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Dneska tady pro vás nemáme jenom jedno NZ-ko, neboli nejzbytečnější zprávu dne, kterou si ještě večer budete pamatovat. Dneska jsou hned dvě.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: První můžeš říct ty.
2: Voda je divná.
0: A druhou řeknu já vodu nepiju. Možná nevíte.
2: Ne.
0: Já vůbec nepiju vodu.
2: Já už po dneška možná taky nebudu, protože jsem se dozvěděla, že z fyzikálního hlediska je voda vlastně naprostý nesmysl, jo.
0: Cože?
2: Protože má 70 anomálií, prostě se chová úplně jinak než všechny ostatní kapaliny na Zemi, jo. Například to, že se smršťuje, když taje, všechny ostatní látky to mají prostě naopak, jako jenom voda je speciální, jo.
0: A já tady mám pity vaše kraviny, jo.
2: No právě.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: De facto zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: No a dneska v ranní soutěži Kdo pak to zvoní šlo už o 7 000 korun, protože startujeme vždycky na 5 tisících, ale když nikdo ráno neotevírá, tak pak zvyšujeme o litr. No a dneska to vypadalo přesně takhle.
2: Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom prosím vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
2: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
4: Ne.
3: No, prosím, 7 000, tady takhle mávám na ulici.
2: A co když se registrovali ty psi? Pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravé.
2: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
2: Vyhráváte 7 000 korun.
4: Gratulujeme.
3: Jo, moc děkuji.
4: Potěšíte takhle před
3: nádherný ráno.
2: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
2: No tak to je bomba.
4: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hit Rádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Bájo.
3: Děkujeme.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Co jsem říkal?

0: bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno. Zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka. Dej si odpolední show Hitrádia Zlín.

0: tady šuškalo. A podle mě jste to slyšeli taky. Někde v ulicích Zlína, když jste se chvilku procházeli, tak jste možná slyšeli takové ty šepoty ve stylu ta budova zůstane. Ta budova zůstane.
1: Tak to nezůstala, no.
0: Nezůstala, no.
1: Nezůstala, no.
0: Děkujeme.
1: Ano, přesně tak. Dneska už spadli ten zbytek budovy 34 ve Svitu. Já myslím, že vlastně někteří lidi si jako oddechnou.
0: Oni to zhodili nebo to spadlo?
1: Oni to během toho, co to schazovali, tak to spadlo.
0: Takže to schazovali.
1: Ano, schazovali, ale samo to spadlo. Jasný, ne?
0: Díky.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Žeranovice, počítat se zdržením. Je tady nehoda osobního auta s autobusem, naštěstí teda bez zranění. Tak snad si to najde. Taky rychlý happy end, co se týká v odklízení této nehody. Kdyby cokoliv přibylo z cest ze Zlínského kraje, tak 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90 nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
8: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Pedlahve v Česku v nejbližší době zálohované nebudou. Ministr životního prostředí Igor Červený je totiž proti. Naopak u hliníkových plechovek zálohování nevyloučil. Nicméně chce vyzkoušet jiný systém, než o kterém se dosud mluvilo. Plechovky bychom nevraceli do obchodů, ale do kontejnerů na tříděný odpad. Ty by je evidovali a vraceli nám zálohu. Vyzkoušet by se to mělo v Moravskoslezském kraji. Z budovy 34 ve Zlíně už je jenom hromada suti. Při demolici se dnes poslední část budovy zřítila. Množství suti se odhaduje na 140 tisíc tun. Teď se hromada bude den dva rozhrnovat, aby se zjistilo, co je vlastně pod ní. Společnost Cream jako majitel objektu bude řešit její odvoz. Firmu na likvidaci odpadu chce vybrat do konce září. Podrobnosti najdete na hitradiozlin.cz a video ze zřícení na našich sociálních sítích. Na letošní volby padne 800 tun papíru, v Břeclavské tiskárně už finišuje výroba volebních lístků. Na těch senátních se letos navíc poprvé objeví QR kódy. Proč tam budou, nám vysvětlí ředitel tiskárny Jiří Mišík.
12: Je to zejména proto, že tím QR kódem je umožněno volit tělesně postiženým nebo nevidomým. QR kód slouží k tomu, že si ho občan načte do mobilní aplikace, dostane se automaticky na stránky ministerstva vnitra k tomu speciálnímu volebnímu lístku.
11: Volič se tak může obsah lístku prostudovat bez nutnosti asistenta a získat jistotu, že do obálky vkládá opravdu ten lístek, který se vybral. Teď jedna přelomová zpráva pro český sport. Na opravy nebo stavby nových sportovišť bude v příštích letech výrazně víc peněz. České unii sportu se totiž podařilo vyjednat, aby se na tyto investice daly využívat peníze z evropských fondů. Mohlo by to přinést 5 až 10 miliard ročně. Během večera a noci nám bude na východě Moravy postupně přibývat oblačnosti a do rána by mělo na většině území alespoň slabě zapršet. Minima zítra nad ránem spadnou zhruba k 10 stupňům a ani přes den moc teplo nebude, maximálně 12 až 15 stupňů, k tomu zataženo a občasný déšť.
9: Práce končí, život začíná, jdeme na to východní Moravo. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tady.
0: Pradávný boj, který tady mezi námi je už staletí, možná že i tisíciletí. A ne město nebo vesnice?
11: Co je lepší, přátelé? Jedete teďka někam na dědinu domů pěkně?
0: A hlavně urážíte se mezi sebou, jakože
11: jasně, že jo.
0: Měšťáci jako na vesnici, když si vem vidle.
11: A vesan. Oni,
0: no přesně, a vesani zase naopak, vesničáci zase říkají, ty měšťáku, mě tady budeš poučovat. Tak otázka zní, je tady nějaká vlastně rivalita? Já to moc teda nevnímám, tak to necháme možná za chvilku na vás.

0: Teď jsme to tady, odpolední show na Hit Radio Zlín, před chvilkou sice nakousli, ale teď to dokousnem, dojíme. No prostě, rozjedem to kompletně, se velkou otázkou na vás, 601 13 13 05, náš WhatsApp, to si teďka nachystejte na zprávy, na hlasovky. Česko je totiž takovou jako zemičkou malých obcí, protože máme tady dost velkých měst a dlouhodobě si všímám, že se vedou takové ty spory, jako že lidi z města říkají vesnické vidle, se uráží, ha, ha, ha. No a ti, co jsou z vesnice, zase naopak, o těm měšťáci ví všechno, se chytří jak rádio a podobně. Tak jestli tady ta rivalita je opravdu jenom taková to špičkování jako sranda, ha, ha, ha, je to humor, a nebo jestli existuje nějaká jako, jestli vy jste, co jste třeba z vesnice, jestli fakt jako máte někde v hloubi duši jako nenávist vůči lidem z města.
1: Já myslím, že každý, kdo je z moravské vesnice, má nenávist vůči lidem z hlavního města. Takhle
0: tak
1: bych to
0: jo.
1: Jako, jo, no.
0: To je něco, co nebudem tady říkat, to je jasný.
1: To je jasný,
0: to je, můžu to dát štempl, ale teď jako jestli třeba my, co jsme ze Zlína, jestli nás někdo uráží z vesnice, nebo naopak, já neurážím.
1: Počkej, teď Zlín je taky jediná, co si tady jako budeme hrát, ne, krajský město tady.
0: No tak hele, ne, no. Každý to takhle vidí, tak uvidíme. 601 13 13 05.

0: udělali velkou radost. Na Hitradio Zim odpolední show jsme se ptali, jak to máte s nějakou rivalitou, jo, mezi městy a vesnicemi. Jestli jako ti z vesnice nadávají na měšťáky, či naopak. Ivan, já teda jsem odjakživa z vesnice, ale jednu dobu jsem pár let bydlel i ve městě, větším městě, a je pravda, že se sem tam ozvou takové vtipy na téma vesnické vidle a podobně, ale nikdy jsem neviděl, že by v tom bylo něco víc jak humor.
1: To jo, ale rozumíš, ten podkres tam vždycky jako cítíš, takové to jako... Jakože říkáš to jako for, ale nevím, jestli to myslíš, jo, jako for, víš, co myslím?
0: Jo, říkáš, no, dobrá prostě... sláma, brácho, no, jasně.
1: Tak. No,
0: tak motiku a čous, jako. Jana, já jako někdo z města můžu říct, že jsem se nikdy nesmála nikomu za to, že je z vesnice, spíš za to, že byl blb.
1: Což, to je krásný.
0: To je hezký prostě.
1: To je úplně top.
0: Jo, tomu rozumím. Tady až a ten to zabil. A tak tohle je podle mě srandovní špičkování mezi stranami z vesnice a města. Ale snad všichni víme, že obojí má něco do sebe a vše má své plusy a mínusy. Největší, ale největší pravda prostě.
1: Je to tak, prostě tady až to shrnul za nás, my už nemusíme, jo, dělat nic.
0: Co vám chybí ve vesnici, ve městě a naopak? Co ti chybí ve městě, ty zase máš na vesnici?
1: A každý závidí tam to tomu druhému.
0: To chce prostě být jenom bohatý a mít barák na vesnici a barák ve městě.
1: Ideál.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
10: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
11: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL.kuchyně.cz
14: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Rychlý mrak do kalendáře, čtvrtek 10. září, dneska jsme si to taky velice užívali na Hit Radio Zín i odpolední show a musím připomenout, že nám zbývají už jenom poslední dva lístky na nedělní zápas proti Přerovu v hokeji na náš stadion Luďka Čajky od 18 hodin. Zítra teda opět hlavou proti Zlínu padnou za vlast poslední dva lupeny, tak budu držet palce, aby si je vyhrál ten nejnadšenější.
1: Já taky musím připomenout to, že tady to nedělní utkání ve Zlíně je speciální pro hasiče, takže spousta jich tam bude v uniformách. Tady mi myslím jasné, že já tam budu taky, že jo, to, jako, to si nenechám ujít. No nicméně já mám celý vlastně víkend takový hasičský, protože v sobotu den předtím mám v mojí krásné rodné Nové Dědině takovou jako uzavíračku podhostinské hasičské ligy, tam bude jako sranda, bude tam muzika, tak klidně donděte, přátelé, Pavle, taky donděte.
0: Tak já dondu.
1: Dondi.
0: Tak já dondu a vezmu dondu.

0: zdravím, tak je odpolední show a už delší dobu jsme tady neměli tip, kam rozhodně nepojedete. Kor, když už je víkend, něco se nabízí, kam byste mohli vyrazit, ale možná si to někdo z vás jako najde jako cestu za výletem. Já vás vezmu do Opavy, je to hodinu a půl cesty ze Zlína, cirka.
1: Pohoda, dobře, zatím dobrý.
0: Ještě se celkem dá, nicméně zítra, pátek 11. září, začíná multižánrový kulturní festival Bezručova Opava. Zní zatím dobře?
1: Jo.
0: V sobotu se můžete těšit na workshop zaměřený na recyklaci papíru. Tak kdyby náhodou...
1: To je náhodou super. Jo, počkej, jo. Mě to láká. To si prostě vyrobíš něco z kartonů zbytečných domácích, to je skvělý.
0: Já vzhledem
1: co si vyrobíš? Já to chci vidět. Pavle, co si tam vyrobíme?
0: No já nic, že tam nejedu. Jo. Ale vzhledem k tomu, že prostě zrovna teď jsme tady mluvili o tom, že nám začínají slavnosti vína, já nevím, burčákové pochody.
1: Hlavně máme ty hasiče celý víkend, že jo. No.
0: Tak předpokládám, že do Opavy asi nikdo zrovna teďka na recyklaci papíru nepojede, ale kdyby vás to lákalo, je to možnost.
2: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.

0: že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodní dům.cz.

0: už se s vámi jdeme rozloučit na Hit Radio Zlín odpolední show. Bylo mi tady a nám tady s vámi velmi dobře. Doufám, že vám s námi bylo taktéž velmi dobře.
1: Ježiš, tam bylo zájmen, já už nevím, čí jsem, prosím tě.
0: Já ty ono, my všichni dohromado.
1: Já jsem svojo, to je dobrý.
0: Já jsem svojo. No tak prosím vás, zase se na vás budeme těšit zase zítra před víkendem v pátek od 15 hodin to rozjedeme.
1: Počkej, ještě jednou. Kdy?
0: Zítra.
1: V pátek!

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dvě auta se srazila ve Valmezu u obchodního centra Křižanova pila. Počítejte tam s menším zdržením. V Uherském Hradišti Mařaticích v ulici Pod zahrady hasiči čistí olej na silnici. Bude lepší to vzít jinudy. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz
4: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz

0: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Deňková. Zájem o očkování proti chřipce se za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni podstoupilo na 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Nově by mohli očkovat všichni lékaři i stomatologové nebo proškolení lékárníci. Návrh v pondělí projedná vláda. Zálohování PET lahví ministr životního prostředí Igor Červený zavádět nechce. Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích. V případě hliníkových plechovek zálohování nevyloučil. Lidé by je ale nevraceli do obchodu, jak to prosazuje někdejší šéf rezortu Petr Hladík. Historické budovy v Česku často dostávají nové využití. Například v Kolíně se do opraveného Kmochova domu nastěhovaly dvě dětské skupiny s hudebním zaměřením a základní umělecká škola. Proč město čekalo na rekonstrukci delší dobu, vysvětlí starosta Michal Kašpar.
4: My jsme ten dům koupili v roce 2014 s tím, že od té doby byl prázdný. My jsme připravovali projekt, ale čekali jsme právě na nějaký vhodný dotační titul a na titul, který právě dovolí využití pro děti nebo pro základní uměleckou školu.
3: Dětské skupiny budou využívat přízemí a první patro učebny základní umělecké školy vznikly v podkroví. Americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Firma s ním přišla 7 let po jihokorejském konkurentovi Samsung. Přístroj má ve složeném stavu velikost cestovního pasu a levný opravdu není.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Kraje dnešní noci oblačno, od jihu postupně zataženo a kráno, na jihu a jihovýchodě dokonce místy slabé přehánky nebo déšť. Ranní teploty 14 až 10 na severu a na západě Čech kolem 8 stupňů. No a v pátek zataženo, v jihovýchodní polovině s občasným deštěm, během odpoledne ubývání srážek i mraku. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě pouze 12 až 16.
2: Hezký večer, s vámi Kateřina Pechová. Od nejnovějších iPhoneů pojďme radši zpátky do minulosti. To máte úplně zadarmo. To nejlepší z 80., 90. a milénia už je opět tady. No a začneme fantastickou Joan Osborne.

Tak co, zavrtěli jste se, Irene Cara a Flashdance, What a Feeling, posloucháte Hit Radio. 10 minut po 6. hodině, hezký večer. Zásadní zpráva, protože pojďme si říct, že obchody teďkon se nám snaží vnutit co nejvíc proteinu. Jo, protein je trendy, v pořádku. Samozřejmě bílkoviny jsou důležitý, ale zároveň to znamená, že na všechny je teď napsaný protein. Jo, protože jakmile je to na tom napsané, tak si to spousta lidí koupí. Prosím vás, další značka s tím přichází. Tam by to teda údajně mělo být o tom, aby i to, když si chcete zahřešit, tak aby to bylo v pohodě. Jo, Doritos, takový ty chipsy. Vydali takové dojemné prohlášení o tom, že se všem omlouvají. Omlouvají se všem, kteří museli prostě si kupovat něco, co není tak špatný. Jo, museli trpět tím, že není žádná pořádná proteinová mňamka. Oni to teď údajně změní, opravdu vydávají dvě proteinové příchutě Doritos. Já jsem zvědavá, kolik lidí kolem mě, kteří cvičejí, přijdou s tím, že hele, teď mám nový proteinový chipsy, protože to ty lidi dělají, jo, jako fakt to dělají, tak pokud patříte mezi ně, což je naprosto v pořádku, ano, bude nový proteinový řešení. Takže, jupi? Jo, pojďme se radovat, je to super. No a z čeho se můžete radovat taky? To jsou další hity. Právě teď totiž Top Loader a Dancing in the Moonlight. Tak jdem na to.

George Michael za námi v éteru Hit Radia. Krásný večer vám všem, 6:45. Výborná věc tohle. No a to nás samozřejmě čeká po celý večer. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jako každý večer po 6. Za chviličku si dáme velkolepou romantiku. Jo, takže pokud jste třeba doma s partnerem nebo naopak se chystáte na randíčko, tohle je ideální. No jo, Bryan Adams to umí. K tomu Michael Jackson nebo Anastasia, tak buďte s námi.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Michael Jackson a Man in the Mirror. Posloucháte Hit Radio. Mám pro vás naprosto fantastický tip, jo, abyste byli šťastnější. No protože údajně lidi, kteří chodí do práce pěšky, jsou o dost šťastnější než ti, co ne. Jo. Cesta do práce pěšky snižuje stres a navíc vám pomůže mentálně se na ten celý den, co před vámi leží, líp připravit. Blbý to je, pokud to do práce máte třeba 150 kilometrů, tam je to takový jako kontraproduktivní, jo. Ale jinak to dává smysl. Neplatíte za benzín, jo. Nemusíte stát nikde v koloně, jo. Posloucháte ptáčky a když jdete dostatečně pomalu, tak navíc můžete přijít pozdě. Hele, za mě naprosto geniální. Vyzkoušte.

Nena a 993 Luftballons v éteru Hit Rádia. Se vždycky těším na to, až tohle budu moct vyslovit. Ano, je to fantastický slovo. Každopádně, dámy a pánové, hezký večer. 6:45, čtvrtek. Předpokládám, že už taky odpočítáváte do víkendu. Blíží se to, přísahám. A taky se blíží song, u kterého spousta lidí zkouší, jak dobře ho zná tím, že se snaží udělat takovej ten legendární úder na bicí, co tam je. Možná už tušíte, možná ne. Je to tohle, prosím vás. Až na pár bubeníků to skoro nikdo netrefí. Ale zaspívat si společně s Whitney můžete. Už za chvilku.

0: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vepřová kýta bez kosti kilo za skvělých 79,90. Madeta jihočeské máslo se zákaznickou kartou za 39,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
1: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
1: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos. Prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Hey, we are Imagine Dragons.
5: Hey, I'm Lady Gaga.
6: Krásný večer přeju, dál si spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Další hodinu startuje.

Night, Amber v éteru Hit Rádia, hezký večer. A mimochodem, všímáte si, že zvířata jsou teď velmi dobrodružného rázu? Tu máte želvu, která uteče z domu, což samo o sobě zní bizarně. Včera liška, která se vloupala do britského parlamentu. A teď prosím vás, tady máme ovci, která se rozhodla nastoupit na černo do autobusu. Normálně bez lístku. Jo. Nevídaný. Každopádně ano, zaměstnanci dopravní společnosti v jednom německém městečku a prostě v jednom z autobusů, v depu teda, objevili živou ovci. Zaplať pánbu, že byla živá, samozřejmě, jo. Byl to samozřejmě pro obě strany trochu šok, jo, ovce z toho byla lehce neklidná. Uklidnili ji, zavolali policii, ta zavolala majitele, takže jako dobrý to bylo. No a navíc ještě ovečce dopřáli zážitek, protože musel ten autobus vyjet z té garáže, tak to rovnou vzali přes myčku. Jo, dopravní podnik upozornil, že ovce samozřejmě zůstala kompletně suchá, nic se jí nestalo, což jsme moc rádi, tak jenom... Když to tak slyšíte, co ty zvířata provádějí, možná je čas na nějaký dobrodružství. Nechám vás to promyslet, víkend před námi, no a teď už taky Climie Fisher a Love Changes.

krásný večer vám všem. Společně opět cestujeme časem, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Navíc, hele, už je čtvrtek večer. Víkend je doslova za rohem, jo? Stačí si dostatečně držet pěsti a to už zvládnem. S úsměvem a s těmi nejlepšími songy. Do uší už za chvilku. Dona Lois, taky Genesis nebo Linkin Park. Tak buďte s námi.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá

Jak jste na tom se signálem na telefonu teď? Takhle, pokud máte, a stává se to častěji, slabý signál, tak je tu jeden tip, což mě to samotnou překvapilo, že telefon je vždycky lepší držet v pravé ruce. Dokonce se na to zaměřili vědci z Dánska a údajně mobily v pravé ruce a u pravého ucha mají vždy silnější signál než v levé ruce a u levého ucha. Údajně je to kompozice většiny přístrojů, místní antény, všechno to počítá z praváky, jo. Hele, zajímavá věc, můžete zkusit ten rozdíl, no a případně, kdybyste měli telefonát s někým, s kým jste třeba nechtěli moc mluvit, tak to nenápadně típněte a potom řekněte, ale ne, promiň, mě to vypadlo, pač jsem se tě přehodil na levý ucho. Geniální, ne? Hele, to je absolutně neprůstřelný. Tak držím pěsti, ať se z toho hezky vykryte.

0: Power of Love. Frankie Goes to Hollywood, posloucháte Hit Radio. Krásný čtvrteční večer vám všem. Doufám, že máte hezký den za sebou, jo, že jste zvládli i to ochlazení, přece jenom je to docela skok, tak doufám, že jste v pohodě, jo, už je na čase malinko vrstvit, ale to nevadí, aspoň můžeme zase odložit hubnutí do plavek. A to je přece jenom příjemné. Do uší už navíc za chvilku tahle legendární pecka Joan Jett a Black Hearts I Love Rock and Roll, k tomu třeba The Calling.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín.

0: t-motor.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Jennifer Lopez a Let's Get Loud. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer. Představte si, že přijdete ke svému autu a u vašeho auta stojí jakýsi naháč, drží vaše auto za kliku a kýve se. Toť vše. Jo, asi by vás to lehce vykolejilo, že jo? Tohle se teď prosím vás totiž stalo pracovníkům správy a údržby silnic na Tachovsku. Oni se vrátili po svačině k autu, měli odstavené auto a tam byl takovýhle naháč, jo, prostě se tam kýval u toho auta tak jako zajímavě. No takhle, pojďme si říct, jasně byly v tom nějaký podpůrný látky, jo, čistý to určitě nebylo, ale hele, jak kdyby se vám to nikdy nestalo, no. Asi nestalo, co? Tak budem doufat, že ani nestane. Jo, další.

Justin Vláček zapíská buty v éteru Hit Rádia. Krásný čtvrteční večer vám přeju, díky, že večer trávíte společně s námi. Dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku třeba Boyzone, legendární, Technotronic, no a taky třeba... taky třeba YouTube a jejich Pride. Tak si to nenechte ujít.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Boyzone a Love Me For A Reason, posloucháte Hit Radio. A hele jo, teď nastražte uši, tohle je naprosto zásadní věc. Podle studií, údajně, ženy utrácejí o 30% víc, když jsou ve vztahu. Aha, pánové, dámy teď klidně přiznejte, ale podle mě jo, já si úplně pamatuju, když jsem byla zrovna ve vztahu, tak vždycky jo, koupím ti pivo, jasně, no jo, tak ať je v ledničce něco, že jo, dobrýho, to je strašný. To je, no opravdu, ale dává to smysl, schválně, jo, jasně, pokud je druhá věc, si neutrácíte peníze toho chlapa, to je samozřejmě ještě lepší varianta, co si budeme povídat, ale jinak ano, tak jenom pánové, abyste si toho dostatečně vážili, jo, že prostě vlastně za to, že nemáme žádný peníze, můžete vy, je mi to líto, ale myslím, že už jste si zvykli na to, že je všechno vaše vina, že jo, to je dobře, tak jo, další hity, Anastasia právě teď, úplně zadáčo.

tohle jsou Mille Vanille, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, krásný čtvrtek, díky, že i dneska jste cestovali časem společně se mnou. A za chvilku na vás čekají samozřejmě ještě další hity, jo. Lucie Bílá, Zpíváš mi Requiem, nádherná věc. Taky MGMT a Kids a taky tohle. To určitě znáte, Slade a My Oh My, už za chvilku, mějte se krásně a ahoj.

kompletní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Bydlení je pro Prahu naprosto zásadní téma. Byty jsou drahé, je jich málo, něco postavit v okolí je kvůli administrativě dlouhé a nákladné. Do zlepšení situace se chce vložit i Evropská unie. Podle europoslankyně Kláry Dostálové je podpora nových bytů v metropoli možná důležitější než v menších regionech, říká europoslankyně Klára Dostálová.
1: Doposud jsme pořád měli, že se podporujou, nesmí se podporovat Praha, protože má prostě hodně procent podílu na HDP, ta už je někde přes 200%, ale my právě potřebujeme ta velká města. On ten paradox není, že není bydlení na malých městech nebo na venkově. Tam s tím bydlením zase takový problém v České republice není. Ale největší problém mají samozřejmě velká krajská města a tam je potřeba prostě umožnit právě těm samosprávám, aby si sáhli i na ty evropské fondy a pomohli zejména pro ty startovací byty, pro mladé, dostupné bydlení z střední třída a tak dále.
0: Pomoci chce v Praze komise hlavně střední třídě nebo studentům.
1: Pro nás bylo důležitý právě ta podpora té střední třídy. To znamená, že doposud jsme měli podporu sociálního bydlení, ale pro nás je zcela zásadní podpora právě té střední třídy, to říkáme tomu dostupné bydlení. Evropská komise se zaměřuje i na podporu bydlení mladých, na studenty, například studentské koleje, protože každý mu jasný, že když studenti prostě v těch velkých městech, třeba u nás v České republice, Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, tam, kde jsou univerzity, tak samozřejmě zabírají spoustu míst na trhu s bydlením, protože nejsou studentské koleje, tak i na to se bude zaměřovat.
0: I díky tomu by v Praze v příštích 20 letech mohlo vyrůst až 350 tisíc bytů. Pomůže tomu územní plán, říká náměstek primátora Prahy Petr Hlaváček.
2: Ten projektovaný horizont je zhruba do toho roku 2050, kam v těch demografických průzkumech nebo v materiále můžeme jakoby dosáhnout. Ale osobně si myslím, že to město zdaleka nebude takhle vystavěno, že to je na delší časový horizont.
0: V Praze vzniknou i nové bytové oblasti, třeba v Bubnech.
2: V těch vlastních Bubnech by mělo vzniknout asi 11 000 bytů, ale má to být multifunkční čtvrť, kde budou i školské zařízení, i živej parter a předpokládáme, že tam bude pracovat nějakých podobných 25 000 lidí, kteří budou bydlet v těch bytech. Čili skutečně smyslem není vytvořit jako sídliště pro přespání, ale živou městskou čtvrť.
0: Bydlení v Evropské unii a v České republice samotné a taky mýtům kolem něj se věnujeme v našem podcastu. Najdete ho na našem webu.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Hit Radio.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
4: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
1: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Hit Radio.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Radio Zlín. Happy birthday.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý napsaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské plátno, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet,

jednou se vzduchem nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války srdeční.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.